0: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
1: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
0: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
1: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
2: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
3: Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. Nabízíme zkušenosti, poradenství a osobní přístup. Registruj se na ptservice.cz a nebo přijď omrknout nejširší výběr do naší prodejny v Plzni na Doubravce, v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. PT Service.cz.

0: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
1: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
0: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
1: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: rodiny. Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
1: Halo, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
0: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinnépasy.cz a už to frčí.
1: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
2: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašezběrna.cz.
3: Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. I my stojíme za úspěchem plzeňských indiánů a viktoriánů. Registruj se na ptservis.cz a získáš lepší ceny na celý sortiment. Jo a plzeňáci, na Doubravce v ulici Na Dlouhých máme prodejnu s nejširším výběrem. Tak se stavte. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservis.cz. Nákupem na ptservis.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.

štěstí neodkvete. Pojď zpívat, tančit na hlas.

0: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
1: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí, už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
0: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
1: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
2: Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. I my stojíme za úspěchem plzeňských indiánů a viktoriánů. Registruj se na ptservice.cz a získáš lepší ceny na celý sortiment. Jo a plzeňáci, na Doubravce v ulici Na Dlouhých máme prodejnu s nejširším výběrem. Tak se stavte. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz. Nákupem na ptservice.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
3: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.

0: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
3: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl,

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
2: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Ropa dál zdražuje, ceny ženou vzhůru, další boje na Blízkém východě. Spojené státy obnovily námořní blokádu iránských přístavů a Teherán hrozí uzavřením dalších důležitých obchodních tras. Obchodníci se obávají výpadků dodávek ropy na světové trhy. Podle analytiků se vyšší ceny ropy mohou brzy promítnout i do cen pohonných hmot. USA zpřísňují opatření kvůli ebole. Lidé, kteří byli v posledních třech týdnech v Kongu, nově nesmějí přiletět do Spojených států běžnými komerčními lety. Opatření přichází kvůli epidemii, která už zasáhla 5 konžských provincií. Dosud bylo potvrzeno přes 2000 případů nákazy a 754 úmrtí. Někteří odborníci ale upozorňují, že podobně přísné omezení je dosud nevídané. Argentina je znovu ve finále mistrovství světa. V semifinále otočila duel s Anglií a zvítězila 2-1. Obrat zařídili v závěru Enzo Fernandez a Lautaro Martinez po dvou asistencích Lionela Messiho. Ve finále se obhájci titulu utkají se Španělskem, Anglie si zahraje s Francií o bronz. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Ulice Podbělohorská je v úseku od Klamovky ve směru na Strahov mezi Plzeňskou a Mošnovou jednosměrná. Autobusy 149 a 191 jedou z Klamovky na Strahov bez omezení. V opačném směru od Strahova jedou ze stanice nad Klamovkou na Hřebenku, Zapovu a Holečkovu do zastávky Klamovka. Tato trasa platí i pro auta. Omezení potrvá do příštího pátku 24. července. Ráno zataženo, místy mlhy, teploty kolem 16 stupňů. V průběhu dne se může objevit slabá přeháňka, většinou ale slunečno a 28 stupňů. Z Prahy Lucia Daňková.
4: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
5: Snídaně šampionů.
6: 6 hodin. 2 minuty k tomu, je čtvrtek, posloucháte Hit Radio, tohle je snídaní šampionu. Michal Knejp, David Jošt, ahoj lidi.
7: Krásné upršené ráno.
6: Krásné upršené ráno. Mimochodem, vy kdo jste u rádia, kdo jste už vzhůru, tak patříte do větší skupiny Čechů a Češek, tady čtu.
7: Aha.
6: Konkrétně 54% národa vstává do zaměstnání každý den před 6 hodinou raní.
7: Tak to jsem nevěděl, prosím.
6: Takže jste v té větší půlce, no tak my jsme rádi, že jste tady s námi. Na oplátku pro vás máme další skvělý hity. David Guetta a Sia Titanium. Tímto celý odpálíme. Hezký ránko.
0: Hit Radio.

0: vypadat, jo, protože my jsme to fotili s tím úředníkem na třikrát, člověče.
1: Tě nechal, jo?
0: Nechal mě. Ona si věděla, že tam v té čekárně nikdo nebyl, tak mi říká, co ta fotka, takhle v pohodě, a já si říkám, nekecej, že mi dá vybrat, no, tak na to koukám a říkám, no, nešlo by to ještě jednou, prosím vás, tak to cvaknu znova.
1: Ono je důležitý rozhodnout se a být trpělivý, protože ta fotka nás potom bude strašit 10 let na
0: tom průkazu. 10 let. Tak na to koukám a říkám, šlo by to ještě jednou, prosím vás, se omlouvám. A tak on to vyfotil a říká, já si myslím, že ta druhá je jako dobrá. A fakt měl pravdu, ta druhá z těch tří byla nejlepší, jo. Takže jsme ji tam nechali. Já si stejně říkám, proč nemůžeš prostě tam poslat přes airdrop nebo přes SMSku svoji fotku z Instagramu, jo. To by bylo jako úplně nejlepší. Nicméně úředník, který nezapomněl dodat, je to přestupek, ale bude to bez pokuty. 4 měsíce, člověče, jsem měl propadnout.
1: 4 měsíce,
0: 4 měsíce. Já vím, že to není nic chlubení, ale prostě nějak jsem se nevšiml, jo, takže to dopadlo, dal mi to bez pokuty. A zajímalo by mě, jestli vám, kdo nás posloucháte, občanka platí, co tobě, Davide?
1: No tak já jsem se samozřejmě po tom, co jsem slyšel tuhle tu zprávu, kouknul na svůj doklad. Já mám platný do roku 2033, takže jsem v pohodě.
0: 2033. No a co vy, kolika lidem tak v České republice neplatí občanka?
1: No snažil jsem se najít nějaký oficiální údaj z ministerstva vnitra, ale nic se úplně nedá veřejně dohledat, ale údajně to jsou řádově desítky tisíc lidí, co mají propadlý občanský průkaz.
0: No takhle, nejlepší je vytáhnout šrajtofly, prkenici, podívat se tam na ten datum a zjistit, jestli vám náhodou občanka nekončí. Tak to je takový info a doporučení pro vás. Musím se a samozřejmě, jestli teďka berete do ruky ty občanky, tak k tomu vám bude hrát skvělá muzika. Vzpomeneš si, Eva Farná a Mirai na Hit Rádiu v 6 hodin 13 minut. Tak hezké ránko.

0: 6 hodin 19 minut, tohle je Loreen, Euforie na Hit Rádiu, dobré ráno. Pojďme do Číny. Čínská firma, dámy a pánové, pustila do prodeje humanoidního robota, který má, a teď pozor, kůži teplou na dotek. Mrká, pozná taky 20 našich nálad a když si připlatíme, tak ho můžou vyrobit z tváří naší oblíbené celebrity nebo třeba z tváří bývalého partnera.
1: Proč tváří bývalého partnera, jako aby jsme ho mohli profackovat, nebo?
0: No a nebo třeba pokud se s tebou ten, napadá mě, partner rozešel a ty od toho partnera nechceš přijít, tak se ho můžeš prostě nějako vyrobit, takhle, na doma.
1: Máš představu, na kolik takový robot přijde?
0: Mám to tady přesně 3 mega. 3 miliony. Výrobce ale láká na to, že vás nikdy nezradí a že vás bude bezpodmínečně milovat. Takže otázka na vás, jo. Kdybyste měli zbytečný 3 miliony, pořídili byste si domů bionického člověka, bionického robota, co vypadá jako člověk? Co ty, Davide?
1: Já asi ne.
0: Dobře, jiná otázka. On teda stojí 3 miliony, neumí to vysát ani uvařit kafe, tak by mě zajímalo, k čemu byste ho nejvíc využívali.
1: Tak mě napadlo, že bych si vyrobil, nebo nechal vyrobit robota, který by vypadal jako já a chodil by za mě vysílat. Třeba už jsem robot.
0: To je dost možný. Ale hřeješ, mrkáš, 20 nálad, to bychom tam asi našli taky. No, ale zase nejlepší na robotovi za 3 miliony je to, že když tě naštve, tak ho prostě vytáhneš ze zásuvky. Lost Frequencies, Elidue, X Ambassadors, Back to You. Další hity pro vás za malou chvíli. No a taky samozřejmě myslíme i na vás, kdo nás ladíte na cestách za volantem, přihodíme aktuální dopravu. Hezké ránko.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
5: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
4: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
5: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
6: Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. Nabízíme zkušenosti, poradenství a osobní přístup. Registruj se na ptservice.cz a nebo přijď omrknout nejširší výběr do naší prodejny v Plzni na Doubravce, v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz.
7: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.

0: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
1: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na příjezdu do Prahy po dálnici D7 směrem od Chomutová se kvůli omezení u odbočky k letišti vytvořila kilometrová kolona. Přejeme šťastnou cestu.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio City.

0: Soler, 6.31, posloucháte Hit Radio Snídaní šampionů a teď si dejte Davidův ranní update.
1: Ranní update.
2: Televize už dávno neslouží jen ke sledování televizních stanic. Češi na ní stále častěji pouštějí YouTube, streamovací služby nebo hrají hry. Od roku 2020 vzrostl čas věnovaný těmto aktivitám o 76% na průměrných 37 minut denně, nejvíc u mladších diváků. Hokejové mistrovství světa 2027 odstartuje pod širým nebem. Úvodní duel mezi Německem a Švýcarskem se odehraje na fotbalovém stadionu Schalke. Do arény se může vejít více než 60 tisíc diváků. První den Colors of Ostrava ovládli 21 Pilots. Na koncert amerického dua čekali před pódiem stovky fanoušků už několik hodin dopředu. Velký zájem byl i o vystoupení kapely Mirai nebo přenos semifinále fotbalového mistrovství světa.
0: Mm-hmm, takže fanoušci tam čekali několik hodin na 21 Pilots u pódia.
2: Já jsem dokonce viděl nějaký záběr, jak běží od toho turniketu k tomu pódiu, aby tam byli prostě co nejdřív.
0: Já to nechápu. To je za mě teda ulítlý a říkám si úplně zbytečný, přitom stačí poprosit. Jo, když se tam chceš dostat dopředu, tak se vás pardon, jenom procházím.
2: No, takový máme nejradši, no.
0: Já tam mám přítelkyni, já jsem lékař, jo. Já jsem přesně ten, koho nesnášeli ve frontách na diskotékách. Já jsem nikdy nečekal, kamaráde. A ku podivu jsem nikdy nedostal do huby.
2: Mě zaujalo to, že se tam lidi šli podívat na fotbal. Víš, jakože vezmeš partnerku na koncert, zaplatíš za to spoustu peněz a pak si jako během kapel jakože odskočíš a jdeš se koukat na počus.
0: Já si myslím, že tam budou nalepený kluci od svých přítelkyně, který šli na Mirai.
2: Nebo tak.
0: Řekli, hele, uži si jahodu a uži si, když nemůžeš, já tady mám fočus.
2: Já jsem za 90 minut zpátky.
0: A vy si užijte Oasis, hezké ráno, zítra rádia.

0: 6.40, tohle je Hit Radio, taky Lady Gaga, Abrakadabra. Máte datovou schránku a mohl bych ji vidět? Davide, ty máš datovku?
1: Je to tak.
0: Máš datovku. Kolik datovek?
1: No mám dvě, mám jednu Jasně. osobní a jednu podnikatelskou.
0: Jasně, no jo, aby ti nestačila jedna. Já mám teda taky vlastně dvě, ale to je jedno. A asi se všichni shodneme na tom, kdo máme datovou schránku, že symbolem čistý hruzy je, když nám přijde SMS-ka nebo e-mail, v datové schránce je nová zpráva.
1: Vždycky úplně poleje horko, pak na to kliknu a je tam třeba no změna informací.
0: No nesmysl prostě. Jo, tak ty v tom nejlepším případě čekáš, že si jdeš jenom sednout, už se loučíš jako s majetkem, infarkt instantně a nebudu daleko od pravdy, že za poslední, nevím, 2-3 týdny těch infarktových stavů bylo několik a to kvůli tomu, že schválně, jestli to víš, Davide, jestli to čteš.
1: Mně akorát přišla nějaká notifikace, zatím jsem to neotvíral, opravdě.
0: No dobře, tak od toho jsem tady já, můžu vás uklidnit, jo. Je to jenom kvůli tomu, proč teďka v poslední době chodí spoustu datovek, tak ministerstvo vnitra s láskou oznamuje, že se mění doména z mojedatovka.cz na datovka.gov.cz. Takže už to můžete v klidu otevřít, jo?
1: Uf.
0: Jo, takže vy, kdo jste se báli zprávy v datovce za poslední dobu otevřít, my jsme to udělali za vás, je to naprosto v klidu. David už taky otevírá, je to v pořádku, jo? Tak nemáte zač. Atmo Music. Andělé, další parádní muzika pro vás za malou chvíli a přihodíme i aktuální dopravu, ať víte, jak to ve čtvrtek ráno jezdí.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.

0: hodin, tohle je čtvrteční Hit Rádio a snídaní šampionu s vámi Michal a David, dobré ránko. Představte si, že pijete osmý pivko, značky, kterou máte rádi, ale na konci večera můžete sednout za volant a legálně odjet domů.
1: Takhle, někteří to dělají už teď, ale nedoporučuje.
0: Nedoporučujeme to. Informace z internetu, v Česku startuje revoluce nealko nápojů, které díky nové technologii chutnají 100% jako originál. Díky technologii reverzní osmózy pivovary uvaří normální pivko a až na konci z něj vytáhnou alkohol, takže chuť zůstává stejná jako originál. A zároveň se teda otevírají první čistě nealkoholické bary a hitem se stávají i nealko destiláty. To je zajímavá informace.
1: Tak to jsem teda zvědavej.
0: To je zajímavý. Takhle, pivo jako bez alkoholu, co chutná jako pivo, je za mě super věc. Teďka, kdyby se třeba ještě dalo vymyslet, já nevím, bůček bez tuku, co chutná jako bůček, tak já budu spokojený. Jaký další vlastně, všechny věci, všechny neřesti by se daly dát udělat light, nebo jako neškodný, dala by se říct.
1: Tak oni se o to pokoušejí, ale ne vždycky se to úplně daří. Tak třeba čokoláda, kdyby byla.
0: Čokoláda, no jasně, co dál?
1: Třeba možná práce, práce, který by jako se nemusel.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Případů boreliozy v Česku výrazně přibylo. Státní zdravotní ústav letos za první pololetí eviduje přes 5000 případů. Za nárůstem je hlavně nový způsob hlášení od praktických lékařů, ale také delší sezóna klíšťat. Odborníci navíc upozorňují, že klíšťata ve městech bývají často více nakažená než ta v lesích. Lidé by proto neměli podceňovat ochranu ani při procházkách v parcích nebo na sídlištích. Čeští hasiči jsou připraveni pomáhat v Řecku. Tým dorazil ve středu večer na Peloponéský poloostrov. Od dnešního rána bude držet pohotovost v okolí města Patra. Oblast patří k místům s vysokým rizikem lesních požárů. Čeští hasiči jsou připraveni vyrazit k zásahu podle potřeby místních úřadů. VIP večírky na festivalu zřejmě poškodili Karlovarské centrum. Během instalace techniky pro jednu z akcí měly být poškozeny sloupy mlýnské kolonády. Společnost L'Oréal připustila pochybení dodavatele a slíbila převzít odpovědnost, pokud se škoda prokáže. Pronájem kolonády organizátorům vyjde zhruba na 250 000 korun za den. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Návštěvnost Pražského hradu roste. Loni do areálu zavítalo 9 milionů lidí, o 700 tisíc více než v roce 2024. Za úspěchem stojí mimo jiné odstranění plošných bezpečnostních kontrol nebo zpřístupnění nových prostor, jako je Hartigovská zahrada. Konají se také pravidelné dny otevřených dveří a včera byl v areálu hradu otevřený nový obchod ze suvenýry od českých výrobců a designérů. Ráno zataženo, teploty kolem 16 stupňů, postupně slunečný den, většinou polojasno, výjimečně přehánky. 28 stupňů maxima. Z Prahy Lucie Daňková.
4: Přijďte se osvěžit. Tahitské léto v Aquapalace Praha je tady. Zábava, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
5: No tak jo, 14:00 společného rána startuje. My jsme Michal a David. Dobrý ránko.
6: Dobré ráno.
5: Mimochodem informace, se kterou dneska můžete třeba zamachrovat v práci. Co je na dnešku speciálního, je to, že před 42 lety byla naměřena nejnižší teplota na Zemi na ruské polární stanici Vostok.
6: Kolik to bylo?
5: Minus 89,2 stupňů. Tak to jen tak pro info, nicméně říkám si, že tam se asi s kolegy nehádali o ovladač od klimatky jako u vás v práci. Pojďme na muziku Kaskáda. Tím startuje další hodina. Hezké ráno.
0: Hit Radio City.

0: Tohle je tedy Swims, tohle je čtvrteční Hit Radio, 8 minut po 7, krásné ránko. Až budete příště nadávat, že vám spolujezdec kecá do řízení, nebo vám, nevím, mladí rádio, buďte rádi, že vám na krk nehází sarančata. Máme tady příběh u Hluboké nad Vltavou. O víkendu jeden opilec vypustil za jízdy z pytlíku roj kobylek přímo na řidiče a ten poslal auto přímo do mostku. Jo. Výsledek. Auto na odpis, 3 zranění. Jako, mě to přijde fakt geniální. Jo. On seděl na zadních sedačkách, měl 2 promile v krvi a nenapadlo ho nic lepšího, než otevřít sáček se živýma sarančatama.
1: Tak třeba jeli na ryby a začal s přípravou.
0: No jasně, no. Jako, myslím si, že řidič spíš čekal, že na něj zezadu skočí šavle. Ne sarančata, ale jak říkáš, jeli třeba na ryby, anebo mě napadlo, jestli třeba se nestavovali ve Zverimexu, jo, já úplně vidím tu situaci.

0: Tohle je Taylor Swift na Hit Rádiu, 8:45. Vracíme se zpátky do víkendu. O víkendu se u Hluboké nad Vltavou bouralo, spolujezdec se 2 promile ze zadních sedaček vypustil z pytlíku sarančata. No a jak to dopadlo, víme. Bouračka, 3 zranění, auta na odpis. No a ptali jsme se vás, jakou největší pitomost jste udělali pod vlivem, a baví nás, že se přiznáváte takhle veřejně, přišlo od vás spoustu zpráv, tak je tady teda jedna od anonyma. Ahoj, opilý kamarád šel na toaletu a když se vracel, spletl si dveře a vlezl do postele místo k manželce k tchýni. Aj. Taky Lucie píše, krásné ráno, tak my byli pod parou a šli na vystřelovací kouly. Gumy popraskané, lidi se zhlukovali a čekali nejspíš, jestli ještě vydrží. Naštěstí vydrželi a my měli krásnou vzpomínku. Pak taky další anonym, čau, tak já v opilosti očesal policejní auto od zrcátek a antény. PS, bylo to v mládí. Ježiši.
1: Takže už je to promlčený, naštěstí.
0: Už to je promlčený, taky píše Lidka. Jednou poprvé a naposled, když mi bylo 17, jsem v opilosti přišla domů ze zábavy opila, dostala jsem od tačky facku a já jen poděkovala. A od té doby už vůbec nepiji. To píše Lidka. Tak jedna výchovná zafungovala. No taky tady máme několik hlasovek, pojďme třeba na tu od Jarky.
2: Ahojky moje milé rádio. Co se týká těch účesů, tak já si vzpomínám, že já jsem normálně jednu dobu.
0: Jo, tak to je jiná hlasovka. Ale je to od Jarky pořád, tak.
2: Ahoj kluci, tak mě napadlo v opilosti, že si zahrajeme na slepou bábu a že teda začnu, že mi zavážou oči a že prostě jakoby já budu hledat. No, takže mi zavázali oči a já jsem slyšela nějaký hlasy prostě u takový zítky, to byla metr vysoká zeď, no a rozeběhla jsem se a poslepu jsem z té zdi prostě skočila do betonu. No, co vám budu povídat? Rozseklá palice, celá zedřená, ale nic mě v tu chvíli nebolelo, rozvázali mi oči, zasmáli jsme se tomu a mě už nikdy v životě taková blbost nenapadlo.
0: To je skvělý. Tak je tady hlasovka od Věry.
3: Dobré ráno. To jsme si takhle s jednou s kamarádkou vyrazili na Malorku. No a měli jsme takovej hezkej večer, samozřejmě jsme si něco dobrého dali, ale úplně jsme nebyli tak jako, že by jsme nevěděli, co děláme. No a šli jsme kolem 12. zpátky na pokoje a nenapadlo nás nic jiného, než všem, kteří měli na klikách pověšené cedulky, takové to neuklízet, nechte nás spát, tak jsme to všem otočili na uklízet. Kamarádka mě u toho filmovala a fotila a nakonec z toho udělala video s podkresem hudby Růžový panter, takže to jsme se potom zasmáli.
0: Ježíš, to je skvělý. Já se tak trošku bojím, že to někdo použije na dovolený jako návod. Si to představ, že s vědomím toho, že jsi tam dal tu cedulku, jako nerušit, neuklízet, tak najednou ti tam klepe uklízečka a vidí tě tam třeba v negliže. No tak to je parádní. No tak my vám strašně děkujeme za vaše zprávy a hlasovky, samozřejmě přišlo jich mnohem víc. Nestihneme to všechno, nás to tady baví, my se to pročteme. A já bych tomu dodal asi jenom jedno, že... Prostě žijeme len raz a takovýhle hlouposti děláme prostě občas všichni, hlavně když to dobře dopadne. Tak Ego Robert Burian za malou chvíli pro vás tady na Hit Rádiu a taky přihodíme aktuální dopravu, ať víte, kde vás co ve čtvrtek ráno zdrží. Hezké ránko.
4: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně. V Praze na východní spojce směrem od Černého mostu se kvůli omezení u sjezdu na Běchovice vytvořila kolona od nájezdu zde 11. Počítejte se zdržením.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Radio City.

0: Don't Worry. 7.32, takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio. Tohle je snídaně šampionů a David pro vás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Karviná chce mít vlastní lázeňské oplatky. Město připravuje originální desert, který bude k dostání v různých příchutích i v tvarech. Návštěvníci si budou moci vybrat například malinovou nebo citronovou variantu. Včera to bylo přesně 20 let, kdy byla spuštěna sociální síť Twitter, dneska známá jako X. Platforma odstartovala éru krátkých příspěvků a výrazně změnila způsob, jakým lidé sledují zprávy i komunikují. Dnes patří mezi nejvlivnější sociální sítě na světě. Zbytky od večeře nemusí být vždycky bezpečné. Odborníci upozorňují, že například pizza ponechaná příliš dlouho při pokojové teplotě může být zdrojem otravy jídlem. Důležité je proto zbytky co nejdříve uložit do lednice a před konzumací je důkladně ohřát.
0: Zajímavý, takže jak dlouho je dlouho mít odstátou pizzu?
2: No tak konkrétně ti to neřeknu, ale píšu tady do druhého dne.
0: Do druhého dne. Takhle, myslím si, že jsme v pohodě, my kdo milujeme pizzu, protože nikdy se nám nestalo, že by něco z pizzy zůstalo. Na tom se asi shodneme, že jo? Pojďme soutěžit. Rychlá pětka. Tento týden hrajete o poukaz na 5 000 korun do e-shopu Denatura, dodavatele přírodní kosmetiky. Tak pokud, pokud máte zájem, pište, chci soutěžit na 777-937-777. A teď další muzika. Tohle jsou vynikající Coldplay a Beyoncé s vámi Hit Radio. Krásné čtvrteční ráno.

0: Coldplay a Beyoncé. Hymn for the Weekend. 7:37, tohle je Hit Radio, hezké ráno.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden máte možnost v rychlé pětce vyhrát poukaz na 5 000 korun do e-shopu Denatura, dodavatele přírodní kosmetiky, funkční přírodní složení, které prochází dlouhým vývojem, 100% garance vrácení peněz v případě nespokojenosti, kosmetika vyvinutá odborníky a reálné výsledky na webu a sociálních sítích najdete na denatura.cz. Davide, otázka na tebe ještě nejdřív. Existuje kosmetika bez chemie?
2: Tak za normálních okolností bych řekl ano, ale poprosil jsi mě, ať řeknu ve vstupu ne, takže říkám ne.
0: Dobře, neexistuje, protože všechno kolem nás je chemie, včetně vody. Rozdíl je v tom, jaké látky používáme a proč. No a o poukaz v hodnotě 5000 korun do Denatura se zasoutěží Monika Zbroumová. Moni, hezké ráno.
3: Ahoj, dobré ránko.
0: Dobré ránko, tak ty jsi napsala krásnou zprávu, i dnes byl plán jasný, vstát na budík a soutěžit, moje pubertální dcera s obří spotřebou kosmetiky na mě volá, mami už piš, máš dceru u sebe?
3: Nemám, dneska spí.
0: Dobře.
3: Protože měla kámošku u nás na noc a šli spát až v jednu, takže...
2: A odlíčili se v noci.
3: Neodlíčili, protože... přiběhli zvenku a už jenom padli do postele, takže dneska to bylo výjimečně na prasáka.
0: No tak v tom případě budou teda potřebovat nějakou přírodní kosmetiku, no tak pojďme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Moni, existuje kosmetika bez chemie, ano nebo ne?
3: No tak David říkal, že určitě ne.
0: Tak v tom případě neexistuje, protože všechno okolo nás je chemie. Pojďme na další otázku.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Moni, vyjmenuji 2 typy krémů, které dáváme na kůži, jakékoliv.
3: Tak hydratační, anti-age.
0: Parádní práce, opalovák třeba. Pojďme dál.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Má jedno lidské oko víc nebo míň než 100 řas?
3: Víc.
0: Jo, 150 až 240.
1: Hmm. Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Moni, budeš vědět, co znamená pojem all inclusive?
3: Ježišmarja, jídlo celý den a pití.
0: Přesně. A poslední, 5. otázka, poslední, která tě dělí od výhry. Vyhrál letos nějaký Čech Wimbledon?
3: Asakra.
0: Máš 2 možnosti, ano nebo
2: začala
0: ano?
2: Začala si dobře, as.
0: A?
3: Ano.
0: Ano! Moni, ty jsi neskutečná. Je to tvoje.
3: Super, to bude mít radost, až se zbudí.
0: Určitě. Poukaz na 5 000 korun do e-shopu Denatura, dodavatel přírodní kosmetiky, ten je tvůj. Jestli to dáš dceři, jestli vy to využijete společně, je to na vás, je to tvoje, moc gratulujeme.
3: No, asi si to rozdělíme. Já mám dneska narozeniny, teď jsem si to zasloužila, takže...
0: No tak super, takže 4 000 pro mamku a litr pro dceru, je to tak.
3: No, tak
0: všechno nejlepší, Monik, narozkám, gratulujeme a zase někdy na Hit Rádiu ozvi se, budeme se těšit.
3: Moc krát děkuju.
0: Ahoj.
3: Tak jo, mějte se, ahoj. Ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu. Hit Rádio.
4: Denatura slaví 5. narozeniny a dárek dostáváte vy. Využijte slevu 25% na veškerou přírodní kosmetiku nebo si vyhrajte 1 z 5 balíčků v hodnotě 5000 korun v soutěži Rychlá pětka na Hit Rádiu. Poslouchejte snídaně šampionů a přidejte se k více než 100 000 spokojených zákaznic Denatura.
1: Hit Radio City.

0: a Pompej. Takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio minutu před 7:45. A pokud chystáte letos svatbu a ještě nevíte, kdo vám půjde za svědka, tak nemusí to být člověk. K tomu přidáme detaily podrobnosti za moment, vyrazíme na veselku, no a samozřejmě přibalíme i další muziku. Linkin Park, The Emptiness Machine, taky Nico Santos, Human Being. No a vám, kdo nás posloucháte za volantem, řekneme, kde to ve čtvrtek ráno stojí, bude aktuální doprava. Tak počkejte na to, hezké ráno.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
7: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní na dálnici D11 mezi 0. a 8. kilometrem směrem od Hradce Králové na Prahu bude u Kranice probíhat údržba zeleně. Moc to tam nehoňte.
8: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
1: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Nico Santos, Human Being. Tohle je čtvrteční Hit Radio, snídaně šampionů v 7.56. S vámi Michal Knip, David Jošt. Přejeme fantastické ráno a nás by zajímalo, jestli letos chystáte svatbu a jestli už máte svědka. Jo, takhle, kdo se tady ve studiu bude vdávat, teda ženit, nebo nevím, jak to máte, je David. Davide, máš svědka?
1: Ano.
0: Kdo je tvůj svědek?
1: Je to můj kamarád Honza.
0: Já teda jsem to ještě neřešil, že bych se ženil, ale taky jsem si říkal, že bude velký dilema, velký rozhodování mezi dvěma kamarádama, nejlepšíma, protože já mám dva, jo, a jsou postavený na stejno. A teďka, koho vybrat? Je vlastně výhoda být vůbec jako svědkem, nebo je lepší si tu svatbu užít jako normálně host? Co myslíš?
1: No tak ten svědek by měl mít jistou zodpovědnost za to, jak ta svatba probíhá, takže kdybych si mohl vybrat, tak radši svědkem nebýt.
0: Svědkem nebýt, dobře, dobře. Tak nicméně, kdo svědka třeba ještě nemáte, kdo se nemůžete rozhodnout, tak vám může svědčit pes. Je to teda v Ekvádoru, tam na to přijali zákon, jo? Takže pokud byste chtěli mít za svědka vašeho psa, tak je potřeba odletět do Ekvádoru, takže ta svatba se trošku prodraží, pokud tam vezmete celou familii a je vás hodně. Ale jaký to má výhody? Jaký to může mít výhody, pokud by byl za svědka pes?
1: No tak výhody zejména finanční, nemusíte nikomu nic platit.
0: Jasně, asi se tam taky nezleje pod obraz, že jo? A co další? Akorát třeba hrozí, jakože by třeba nevěstě počural šaty, že jo, během obřadu, jo? Takže, tak, když o tom přemýšlím, jako Ekvádor dobrý, ale svoji svatbu někdy v budoucnu asi zvládnu s kámošem, který se mi tam zleje pod obraz a bude to OK.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
1: Slyším, Datart nákupy?
0: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
1: To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hitrádio.
2: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Pohonné hmoty znovu výrazně zdraží. Od čtvrtka stoupne maximální cena benzínu na 42 korun a 21 haléřů za litr. Nafta podraží ještě výrazněji a po více než měsíci se vrátí nad hranici 40 korun. Státní cenové stropy skončí už na konci týdne. Analytici očekávají, že ceny paliv pak mohou růst i nadále. Nájmy ve velkých městech dál rostou. Nejdráž se bydlí v Praze, kde nájem za byt 3 plus KK vychází v průměru na téměř 33 tisíc korun měsíčně. Výrazně zdražilo také Brno, Plzeň nebo Ostrava. Podle odborníků je navíc vlastní bydlení na hypotéku stále citelně dražší než nájem. Nejlevnější nájmy zůstávají v Ostravě a Olomouci. Pozor na falešné investice na internetu. Důchodkyně z Karlovarska uvěřila údajnému investičnímu poradci a přišla o čtvrt milionu korun. Podvodník jí sliboval vysoké zhodnocení peněz, místo toho jí vybral účet. Policie případ vyšetřuje jako podvod. Lidé by podle kriminalistů nikdy neměli posílat peníze neznámým investorům. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Ulice pod Bělohorská je v úseku od Klamovky ve směru na Strahov mezi Plzeňskou a Mošnovou jednosměrná. Autobusy 149 a 190 jedou z Klamovky na Strahov bez omezení. V opačném směru od Strahova jedou ze stanice nad Klamovkou na Hřebenku, Zapovu a Holečkovu do zastávky Klamovka. Tato trasa platí i pro auta. Omezení potrvá do příštího pátku 24. července. Ráno zataženo, místy mlhy, teploty kolem 16 stupňů. V průběhu dne se může objevit slabá přeháňka, většinou ale slunečno a 28 stupňů. Z Prahy Lucia Daňková.
4: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
5: Snídaně šampionů.
6: 8 hodin, minuta k tomu, tohle je čtvrteční Hit Radio a snídaně šampionů. S vámi Michal a David, přejeme hezké ránko.
7: Ahoj.
6: Ahoj, dneska začíná největší rock metalová událost v České republice ve Vizovicích u Zlína Master of Rock. Tak vy, kdo do Vizovic na pořádný rock míříte, užívejte. No a my si tady na Hit Radio dáme to, na co jste zvyklí, samozřejmě kvalitní popíček. Katy Perry, Last Friday Night, tak hezké ráno.
0: Hit Radio City.

0: Nedali byste si jahody se smetanou, co? Jen tak na chuť?
1: Aha, aha.
0: Posloucháte Hit Radio, 8 hodin 17 minut. Proč se na to ptáme, proč se o tom bavíme? Protože jahody se smetanou si užijete vy, kdo jste z, nebo máte namířeno do Přerova. Tady se totiž dnes bude slavit wimbledonské vítězství Lindy Noskové, kam osobně dorazí. A pro prvních 300 lidí se budou rozdávat tradiční jahody se smetanou a pozor, úplně zadarmo.
1: Předpokládám, že zmizí hodně rychle.
0: No takhle, jako 300 porcí jahod pro zadáčů pro celé město. To zní vlastně jako takový dobrý sociální experiment na téma rychlost lidského běhu, jo.
1: Už tam nejspíš čekají.
0: Přerov, tyjo, škoda, že to máme odsud z Prahy tak daleko do Přerova, že se tam dnes

0: Já nechystám, protože jahody se smetanou a vidět hlavně Wimbledonskou královnu Lindu Noskovou, no tak ježišmarja. Tak vy, kdo jste z Přerova, nebo to máte do Přerova kousek, tak informace pro vás, že dnes po 18. hodině začne autogramiáda a zahraje tam taky kapela Opět a Radeček, koncert pro Lindu. No tak vy, kdo vyrážíte, užijte si to a přejeme rychlý nohy, ať ukořistíte alespoň jedny jahody se smetanou.
1: Chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
2: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Raději už tam budem.
4: Přestaň! Je mě vedro!
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně v Praze v Bělohorské ulici na úrovni zastávky MHD Mariánka. Směrem do centra došlo k nehodě, zdržíte se nárazově. Počítejte v tom místě se značným omezením.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio City.

0: 8.29, Hit Radio, Alex Warren, taky David a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: Praha je o krok blíž k nejvyšší budově v Česku. Mrakodrap Top Tower v Nových Butovicích získal stavební povolení. Stavba vysoká 126 metrů s ikonickou konstrukcí od Davida Černého má po dokončení překonat všechny dosavadní české výškové budovy. Tragédie na Mont Blancu si vyžádala životy dvou českých horolezců. Nehoda se stala nedaleko vrcholu nejvyšší hory Alp. Třetí člen české výpravy přežil a se zraněními skončil v nemocnici. Televize už dávno neslouží jen ke sledování televizních stanic. Češi na ní stále častěji pouštějí YouTube, streamovací služby nebo hrají hry. Od roku 2020 vzrostl čas věnovaný těmto aktivitám o 76% na průměrných 37 minut denně, nejvíc u mladších diváků.
0: Si myslím, že nejhorší v dnešní době je, že máš spoustu možností na výběr, spoustu kanálů, spoustu možností a pak ve finále nevíš, na co se podívat. To není jak dřív, že jo?
2: Zlatý starý časy, to byly jednička, dvojka, na trojce byla nová, Prima a tímto haslo.
0: Zlatý 90. No počkej, ideálně, jako co mě vždycky jako malýho rozčilovalo a může za to možná moje OCD, když jsme přišli někomu na návštěvu a na ovladači měl Primu třeba na jedničce, no to byla svatokrádež normálně.
2: Prima je vždycky čtyřka.
0: Jednička byla jednička, dvojka ČT2, trojka nová, čtyřka Prima, ne?
2: Hotovo.
0: No, dneska máš prostě tolik podprogramů, že už by ti na to ani nestačilo ovladač, no. Tak my v téhle historii zůstaneme. Z 90. Třeba NSYNC, Bye Bye Bye. A to je vlastně písnička pro tebe, Davide.
2: Ono těch kapel taky tehdy tolik nebylo a nebylo moc čeho vybírat.
0: To je vlastně písnička pro tebe, Davide. Bye Bye Bye. Ještě jednou.
2: Bye Bye.
0: Tak pojďme do 90. Davide, těším se zítra a vy si užijte. Tohle to je srdcovka, kterou jsme vybrali tady s Davidem a připomínám, že srdcovky opět hrajeme mezi 12. a 13. 5 plus 1, kterou si vyberete vy. Tak jdeme na

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno. Alan Walker a Iselin Solheim. Sing Me to Sleep. Letošní dovča v Indii. Pokud se chystáte se svou drahou polovičkou vyrazit do Indie, takzvaně na divoko, tak se musíte připravit na ubytovací šok. Mnoho místních hotelů totiž striktně odmítá ubytovat nesezdané páry v jednom pokoji, protože to místní, hodně konzervativní společnost často vnímá až skoro na úrovni prostituce. No, tak si představte, že si po 14-hodinovém letu chcete dát sprchu a jít se lehnout, ale recepční na vás kouká, jako byste tam vedli nelegální nevěstěnec, protože prostě v pase nemáte stejný příjmení. To jsou věci, co? No tak, jiný kraj, jiný mrav, takže z toho vychází, že falešnej snubák se vlastně v Indii stává povinnou cestovní výbavou hnedka vedle Endiaronu. International Love, no to nám jde hezky na ruku. Pitbull, Chris Brown, za moment tady na Hit Radio. Hezké ráno. Hit
1: Radio. Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert. Hit Radio. Hit Radio.

0: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude
2: zdejší,
3: všude je fajn.
4: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Tohle je nejnovější Krištof a Dominika Aládžia, Půlnoční hřích v 8 hodin 50 minut. S vámi Hit Radio, taky Michal, přeju fantastické čtvrteční ráno. A mám na vás otázečku. Už jste se zapojili do soutěže o poukaz na nákup outdoorového vybavení? Terapie venkem s 4Camping, Hit Radio a Mega e-shop nabízející outdoor vybavení 4Camping vyhlašují a ordinují právě terapii venkem. Když nám napíšete vzpomínky, historky na téma vaření pod širým nebem, tak se zapojujete do hry o poukaz v hodnotě 7000 korun na nákup na 4Camping.cz. Přišel nám příběh třeba od Šimona, ten píše: zdravím vás, Hit Radio, když jsem poslouchal příběhy z vaření, řekl jsem si, že i já přispiju. Odmala chodíme na vandry a máme prochozenou značnou část naší republiky. Poslední den na vandru jsme se utábořili v Tramské osadě a přemýšleli jsme, co si uvaříme. Jelikož jsme měli jen zbytek těstovin a pár pytlíků cukru, nakonec jsme ještě kolem osady natrhali borůvky, maliny a nakrájeli zbylé meruňky a udělali si takové sladké těstoviny. Když to bylo hotové, tak jsme chtěli kotlík sundat z ohně a co se nestalo, když jsme to klackem zvedli z háku, tak se kotlík překlopil a byly to sladké těstoviny s jehličím a kamínky. Teď se tomu jenom smějeme a radši sebou balíme vždy i silnější pracovní rukavice. Mějte se hezky, Šimon. Tak Šimone, my děkujeme za tenhle příběh. No a jak bylo řečeno, tak i váš příběh vám může vyhrát poukaz na nákup produktů značek Quark, Zulu, Moa a Highpoint v hodnotě 7000 korun na 4camping.cz. My už v zítřejší snídaní šampionů vybereme jeden příběh a může to být právě ten váš. Komplet detaily na webu hitradio.cz.
1: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4camping. Vybavte se na všechny cesty na 4camping.cz.

Alexien. Také Ray Dalton, Call It Love, poslední song čtvrteční snídaně šampionů 8.57. Po 9. hodině si užijete další parádní songy, songy Axwell Ingrosso, Shakira, Rasmus, to vás bude bavit ve čtvrtek dopoledne v práci, na cestách nebo na dovče, kdo máte volno, tak vám přeju úspěšný čtvrtek a hele, zítra, páteček, no jo, už je nám kousek a víkend.

0: Tak zítřejší vstávání zvládneme spolu. Budu rád, když se mezi 6 a 9 stavíte, tak se těším. Pa!
1: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
2: A před 9 hodinou ještě nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Přejeme dobré dopoledne. V dlouhých kolonách stojíte dnes od rána na příjezdu D5. Od Loděnice se kolony táhnou na Pražský okruh a i tady pokračují pak na úrovni Jinočan a Ořechu, pokud jedete k D1. V opačném směru přerušovaná kolona na úrovni Jesenice směrem k letišti a silný provoz, tak to po ránu zůstává také v okolí Černáku a na příjezdu do Kbelské ulice v oblasti nabíráte zpoždění kolem 10 až 15. minut. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
5: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnost

0: I'm Ariana Grande.
1: It's Hozier.
2: On air.
0: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
3: 9. hodina, krátké zprávy pro Prahu a okolí. Dobré dopoledne. Návštěvnost Pražského hradu roste. Loni sem zavítalo 9 milionů lidí, o 700 tisíc více než v roce 2024. Za úspěchem stojí mimo jiné lepší dostupnost hradu, odstranění plošných bezpečnostních kontrol nebo také otevření Hartegovské zahrady. Pokračuje vedoucí prezidentské kanceláře Milan Vašina.
4: Dneska máte toalety zdarma, dneska tady máte pítka, v horkém období tady máte mlžítka, ale je nemožné si všimnout taky těch velkých investičních věcí, které děláme, to znamená, ať to bylo čištění katedrály, dneska velká investiční akce, což byl ústav šlechtiče, otevírání nových zahrad, otevírání fíkovny a podobně.
3: Včera byl na hradě navíc otevřený i nový obchod ze suvenýry od českých výrobců a designérů. Lidé se díky klinickým studiím mohou dostat k lékům o 5 i více let dříve. Loni jich v Česku probíhalo 930 a zapojilo se přes 17 000 pacientů. Rezort zdravotnictví by chtěl počty studií navýšit, a to až o 30%. Aktuálně se u nás nejvíce testují léky na rakovinu. Vzácnou středověkou památku zapůjčí Praha na výstavu do Itálie. Na jejich Evropě zamíří takzvaný pražský fragment Markova Evangelia. Část kodexu získal při své cestě do Itálie Karel IV., který byl vášnivým sběratelem relikvií.
2: Fotbalový servis.
5: Fotbalisté Argentiny v semifinále mistrovství světa zdolali 2-1 Anglii a zahrají si se Španělskem o obhajobu titulu. Albion poslal v Atlantě do vedení v 55. minutě Anthony Gordon. Jihoameričané ale otočili skóre v závěru po dvou asistencích Lionela Messiho. Nejprve srovnal Enzo Fernández a ve druhé minutě nastavení rozhodl Lautaro Martínez. Argentina zvládla i 6. semifinále, do kterého se probojovala, a v neděli v 21 hodin našeho času v New Yorku bude proti Španělsku usilovat o 4. titul mistrů světa. Angličané nedosáhli na druhou finálovou účast.
6: Přijďte se osvěžit! Tahitské léto v Aquapalace Praha je tady! Zábava, vlny, tobogány! Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
3: A předáme ještě počasí. Chci se vám dopředu všem omluvit, pokud by to nevyšlo, tak jak to teď po ráno vypadá, tak za to já tady opravdu nemůžu. Každopádně podle předpovědí teď dopoledne ještě lokálně s doznívajícím deštěm, přeháňkami nebo dokonce i bouřkou, pak postupně může být obloha polojasná, ale na večer nás opět čekají přeháňky a také bouřky. No a maximální teploty kolem 29.
2: Město je Urban, Urban je City. Startuje nejenergičtější dopoledne v pražském éteru. My jsme Hit Radio City a tohle je Kuba Urban.
7: 3 minutky po 9. hodině, ano, Lucka to říká naprosto správně, jo, protože tenhle déšť, který prošel a stále ještě prochází přes hlavní město, v podstatě nikdo nečekal, jo. Já jsem stál, dneska vycházím z domu, začalo na mě kapat a říkám si, no, pršet nemělo. Otevřu telefon, který mi jasně říká, že máme nad Prahou polojasno, ani kapičku. Otevřu si meteorologický radar Aladin, nebo ten výpočetní model. Ano. Nad Prahou nic. A přesto jsem došel mokrý do práce.
3: Prostě v noci dorazila bouřka, kterou nikdo už nečekal, a vlastně ráno také pršelo. No, tak uděláme si ale i přesto hezký den.
7: No, nebojte se, je čtvrtek, to znamená takový ten malý pátek. Máme pro vás skvělou muziku, Rasmus in the Shadow a za pár minut taky Shakira. Dobré dopoledne, Praho, tady je Hit Radio City.

Axwell, Ingrosso a jejich Dreamer. Tak vám přejeme dobré dopoledne, máme 9:45 a přátelé, vstoupili jsme do dalšího pracovního dne. Možná, že už odpočíváte, nebo takhle, odpočíváte taky, ale odpočítáváte do začátku dovolené. Dneska nezapomeňte na všechny Luboše, kteří mají 16. července svůj svátek, takže gratulujeme dopředu. Už jsem jako zlehka projel telefonní seznam, kolikže těch Lubošů znám, mám jich tam asi 7, takže nezapomeňte i vy vzpomenout si na někoho. No a zásadní je, že dneska je prosím vás Světový den hadů. Ano, Světový den hadů. Ten mimochodem bude i v zoologické zahradě, připravuje se na tenhle víkend a když už jsme u té zoo, tak samozřejmě i dneska pro vás budu mít jednu rodinnou vstupenku, stačí jenom dobře poslouchat v tomhle čase zhruba za 60 minut, to znamená, připravuju pro vás City Quiz a opět si budu hrát na jedno zvířátko. Teď jsem tady jako lovil, jaké zvířátko bych dneska mohl být a vzhledem k tomu, že jsem lehce ospalý, tak myslím, že se nechám dneska inspirovat. To je malá nápověda pro vás. Eminem s Rihannou, to je další skvělá muzika, další skvělá dvojice, kterou pro vás máme, a nebo taky Rehab, Ina a taky YouTube, to všechno vám bude.

0: Tohle jsou YouTube a jejich One. Jenom jeden jediný je takový City Picnic. Nikdo jiný vám ho neudělá tak dobře jako my. A tak pohodově, s dobrou náladou, dobrou muzikou. A já věřím, že na něj přijdete. Protože už druhé pokračování letošního City Picniku je před námi. A to konkrétně na Parukářce. Bude to předposlední červencový den, 30. července. Tak zapište si to do kalendářů. Sejdeme se ve 4 hodiny odpoledne na Parukářce. Vy si vezmete deku, kamarády, možná nějaké to malé občerstvení. Ale hlavně sebou vezmete dobrou náladu. A my přineseme pokáče, lollipops a třeba taky naší Jasmin ze Snídaní šampionů. Ti všichni vám budou hrát a zpívat a o dobrou náladu se samozřejmě budeme starat celé odpoledne. Takže 30. července, Parukářka a další City Picnic. Já se na vás moc těším.
1: Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie.

Robertka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
1: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Už za pár minut u nás na Hit Radio City třeba Kabáti anebo Kamrat. To je nabídka dalších velkých hitů, které pro vás máme. No a teď vás vezmeme do kina. Je čtvrtek, doba filmových premiér. A pozor, tahle premiéra, pokud patříte mezi opravdové filmové fanatiky, tak na tuhle jste čekali opravdu dlouho. Protože do kin vtrhl právě dnes další velkofilm. I will find you. I'm Batman. Film City.
1: After years of war. Nejočekávanější film roku 2026 je tady. Odysseus, Penelope, jejich syn, trojský kůň, sirény, Kyklop, Skylla. Ať už si příběh Homerové posu ze školy pamatujete či ne, Christopher Nolan ho pojal tak, jak si zaslouží, tedy opravdu velkolepě. Natočil ho za velké peníze, kompletně celý na IMAX kamery s minimálním využitím počítačových efektů a je to teda hodně slušná podívaná. Filmu samozřejmě nejvíce prospěje, když ho uvidíte právě v kině IMAX, kde se promítá ze 70mm filmového pásu, jehož rozlišení, detaily, ostrost a hloubka obrazu si v ničem nezadají i se sebelepším digitálem. Tak držím palce, ať seženete lístky, vzhledem k tomu, že je na flóře jeden z pouhých 3 sálů kontinentální Evropy, které Odysseu takto promítají. A co film jako takový? Za mě taky jeden z nejlepších poslední doby. Chcete-li se dozvědět, co jiného se kromě Odysseje v našich kinech promítá, zkuste některý z dalších dílů Film City, které najdete na stránkách hitradiocity.cz/podcasty. Ivo Alač, Hit Radio City 937 FM. Film City.

byl Kamrat a za pár minut další skvělé hity. A Hit Radio City pro vás totiž chystáme čerstvé zprávy, uslyšíte od nás přesně v 10 hodin. No a do té doby určitě Pink anebo taky Miles Smith.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn. Hit Radio.

0: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: personál.
1: Tak za chvíli už bude 10, vy posloucháte Hit Radio City, dáme vám za pár minut Ale Farben, anebo taky Lady Gagu, ale ze všeho nejdřív se podíváme do metropole. Co se děje v Praze, to ví Lucka.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Přejeme v těchto chvílích dobré dopoledne. Aviatická ulice, respektive příjezd k letišti po D7, tady se prodloužila kolona kvůli dopravní nehodě, které došlo tady právě v této koloně. Zdržení by mělo být kolem 10 minut. Popojíždíte také na příjezd do D8 od zdip v koloně až po Kbelskou ulici. Zdržení do 10 minut. Příjezd po D5, tady se kolona zkracuje, ale ještě stále počítejte z více auty od Rudné a pak na Pražském okruhu na Jinočan a Ořechu. A výjezd po D1, tady došlo před Průhonicemi k dopravní nehodě. Do kolony vjedete u Opatova a popojíždíte minimálně 10 minut. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
3: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.hausbrandkava.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
6: Zažijte relax a pohodu v Aquasport klubu. Wellness, kurzy plavání pro děti i dospělé, cvičení a plavání pro těhotné. Více na aquasportclub.cz.
4: On air.
7: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
2: 10. hodina, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. Hned po víkendu od pondělního rána bude provoz na Pankráci omezený. Důvodem bude oprava křižovatky u ulice Hvězdova. Práce pak potrvají do 3. srpna. Jaká bude průjezdnost úsekem, popíše mluvčí Prahy 4 Edita Řeháková.
8: V ulici na Pankráci zůstane před obchodním centrem Arkády obousměrný provoz, stejně jako je tomu dosud. Naopak řidiči neprojedou z Pankráce do ulice Sdružení směrem do Nuslí a stejně tak nevjedou ulicí na Jezer a Sdružení na Pankrác.
2: Změny čekají i autobusy, které jezdí zmíněným úsekem. Týká se to linek 188 a 134. Základní škola v Cibulkách bude mít nakonec dvě budovy. Kapacita se tak navýší o zhruba 220 žáků. Škola je zatím ve výstavbě, učit by se v ní mělo od podzimu 2027. Půjde o prvostupňovou základku. Třídy druhého stupně budou umístěny v budově školy v Nepomucké ulici, kde jsou teď oba stupně. Únik osobních dat z nového státního systému byl pravděpodobně mnohem rozsáhlejší, než úřady přiznávaly. Podle serveru novinky.cz se citlivé údaje z jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů dostaly ke skoro 3,5 tisícům firem, u kterých lidé v tu dobu vůbec nepracovali. Ministerstvo práce původně mluvilo jen o několika stovkách. Od dneška do neděle se odehraje závěrečný golfový major sezony British Open. Titul bude obhajovat světová jednička američanskou Scottie Scheffler. Turnaj má dotaci v přepočtu 376 milionů korun, vítěz si pak přijde na 68 milionů.
9: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha, zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
2: Proměnlivá oblačnost a při té zvětšené lokálně přehánky a bouřky opět v odpoledních hodinách. Maximální teploty kolem 29 a vítr slabý proměnlivý.
4: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
1: Když se dívám do kalendáře 16. červenec, to znamená, že jsme oficiálně jakoby v půlce toho prvního prázdninového měsíce, že jo?
2: Ano, takže vlastně co, čtvrtina prázdnin.
1: Čtvrtina prázdnin je pryč. Uh-huh. To jste si ještě nespamatovali, že jo? No jo, tak ať už čekáte na dovolenou, nebo si ji právě teď užíváte, důležité je, že i po desáté jste naladěni na Hit Radio City. A víte co, my vám za chvíli nabídneme, no, další zvířátko, na které musíte přijít. Já si opět budu hrát na jedno zvíře z pražské zoologické zahrady. Dám vám pár nápověd, na jejich základě vy musíte přijít na to, jaké zvíře dneska budu. Ospalé.

0: skvělý to duet, filmový duet, Shallow, Lady Gaga, Bradley Cooper. Za pár minut se dáme Chainsmokers a taky Imagine Dragons. Ti už na vás čekají a vy čekáte, že jo? Že čekáte.
1: Dopolední kvíz Hit Rádia City. Písemka pro celou Prahu. Let's go.
0: Jasně, kdo by nečekal, protože písemka je tady i přes prázdniny. Jo? My nemáme vlastně prázdniny. Já vás budu zkoušet od rána do večera. Ale nebojte se, není to nic zákeřného. Navíc nedám vám žádnou bezvýznamnou

0: No, valí se to na mě na 777937777. Samozřejmě spousta správných odpovědí, no. A je jich jako dost. Musím říct, že to zas tak těžký nebylo. Zdravíme Ivču z Prahy, která to má dneska správně. Zdravím taky Zuzku z Nymburka. Ta to taktéž zvládla naprosto správně. Kačka z Prahy taktéž. Zlata se dneska trošku sekla. K tomu se za chviličku dostaneme. Mimochodem další správná odpověď, vlastně jaký správný tip, to napsala Jana a spousta dalších z vás, jo, mám tady zprávu od Tomáše, mám tady zprávu od Roberta, mám tady zprávu od Kateřiny, Šárky, Míši, Hanky, Honza taky napsal, Ondra napsal, všichni jste to měli správně, jo, ale na telefonu se mnou je Kačka. Hezké dopoledne, Kateřina.
1: Dobrý den, hezké dopoledne.
0: Tak jak se máte dneska při čtvrtku?
1: No já jsem dobře, mám home office a teď jsem ještě zavolal, že jsem vyhrála, no tak jsem úplně šťastná.
0: To je super, to je super. Home office znamená, že přece jenom trošku pracujete, anebo jako ne?
1: Pracuju. Já si vždycky řeknu, co myslím za ten den udělat, ne, uznávám, že jako to nedělám třeba všechno dopoledne, ale v průběhu celého dne.
0: Rozumím.
1: Nebo i večer.
0: Hele, důležitý, že to je splněný, že jo. Tak, Kači, řekněte nám všem, co to vlastně bylo za zvířátko, jo, protože nápověd bylo dost, zvuk byl taky. Doslova majestátní, takže kdo to byl?
1: Přesně, a byl to lev indický. A já jsem znamením. Já jsem znamení taky lev, takže to je můj kamarád.
0: No jasně, ale takže jste to poznala hned jako podle prvních nápověd, no? Tak to je dobře. Tak já vám gratuluju, protože jedna celorodinná vstupenka do pražské zoologické zahrady je samozřejmě vaše.
1: Moc děkuju.
0: A kdy jste tam byla naposledy v zoo?
1: Myslím si, že letos jsem nějak byla, letos jara, úplně na jaře, jak bylo nějaký levnější stupní, tak jsem říkala manželovi, že musíme vyrazit.
0: Tak super, tak to zopakujte, protože od té doby je tam spousta mláďátek, spousta jako nových zase věcí, protože oni to tam opravdu obnovují každou chvíli a případně se nebojte mrknout i na zážitky, které vám zoologická zahrada nabízí, protože těch věcí, které si tam můžete jako zažít, kromě té klasické prohlídky, je víc než dost, třeba se mrknete na e-shop Zoo Praha, tam je toho k vidění opravdu hodně. Takže, Kači, dneska to zvládněte všechno, prosím vás, doma, jo?
1: Ano, děkuji.
0: Užijte si home office, zítra jdete do práce, nebo máte taky home office?
1: Zítra jdu do práce.
0: Jo, tak to bude náročnější. Tak mi ještě vydržte na telefonku a mějte se hezky, jo?
1: Tak jo, děkuji.
0: Díky, naschle. Další příležitost, úplně poslední v tomhle týdnu, jak vás dostat do zoo úplně zadarmo, tady bude zítra, tak dobře poslouchejte po 10. hodině.
2: Bavil tě náš kvíz? A to byl jen trénink. Zažij si ty kvíz live pod čirým nebem v pražských rýgráčích. Rezervuj si místo právě teď na kvízový speciál

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn.
2: Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí, Hit Radio. Tady bude

Global DJs, What a Feeling, to je píseň původně od Irene Curry. Samozřejmě jste ji slyšeli ve filmu Flashdance. What a Feeling, představte si, že už je to 20 let? 20 let od té předělávky, 20 let, co se píseň What a Feeling vrátila na taneční parkety díky Global DJs. No, utíká to utíká. No, v tom cestování časem a vlastně nalézání nějakých písní, které jste třeba dlouho neslyšeli, tak v tom máme speciální pořad tady u nás na Hit Radio. Večerní vysílání od 18 do 21, kdy vám v rámci Hit Radia Classic nabízíme ty největší hity 80. 90. a taky 0. let. No a já vás vlastně velmi rád pozvu na dnešní vysílání, a to pomocí písně, která je ze stejného roku jako Global DJs a What a Feeling, tedy přesně před 20 lety, rok 2006. Scissor Sisters, I Don't Feel Like Dancing. Americká popová partička, která vlastně tehdy, myslím si, že vydávala třetí album, na kterém byla k vidění a ke slyšení hlavně tahle píseň. A samozřejmě je to taky předělávka původně hitu, tuším, z poloviny 70. let. Nicméně, na tohle si můžete zazpomínat klidně u nás na Hit Radio. Večer po 18. hodině na Hit Radio Classic. Tady jsou Scissor

0: 10:45 hodiny a jejich souhvězdí. A za pár minut další velké hity třeba v podání Calvina Harrise nebo Hunter X, ale je to zhruba půl hodinka, co jsme rozdávali vstupenky do pražské zoologické zahrady a protože víme, co se kde šustne, tak mám pro vás jednu čerstvou, jako velmi příjemnou událost, která je spojená právě se zoologickou zahradou. Letos se tam teda daří, jo, jestli jste tam nějakou dobu nebyli, tak si myslím, že v polovině srpna se můžete těšit na nové mláďátko Lachtana, ten už sklízí ovace na sociálních sítích, je tam nový žirafí samec, ten se jmenuje Finn, je tam dokonce první osinák africký, což je takové malinké zvířátko, dvě květnová koťata karakalů, ty vypadají absolutně fantasticky a teď přišla čerstvá zpráva, narodila se mláďata gepardů, konkrétně teda přišla na svět 18. června, ale zdaleka za sebou nemají to kritické období. To znamená, že zpráva vyšla právě až dnes. Jejich matka se o ně navzdory neskušenosti prý stará velmi vzorně. Spolu s potomky se trvává v zázemí, ve výběhu, to znamená, že nejsou vidět venku. Ale když to všechno půjde dobře, tak návštěvníci uvidí vzácné přírůstky v druhé polovině srpna. Mimochodem, prosím vás, gepard je dneska opravdu jeden z nejohroženější kočkovitá šelma. Ve volnosti zbývá asi jenom 7000 jedinců. Ani ten chov v lidské péči se v poslední době úplně nedařil, ale teď už to konečně jako padlo, jo. To znamená paterčata gepardů. Jako super, nádhera. Já jenom posílám jako pozdravy do zoologické zahrady, hodně síly, ať to vyjde a už se na ně moc těšíme.
1: Najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
1: Slyším, Datart nákupy?
0: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
1: To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exkluziv, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: Hit Radio City.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu. Hit
5: Radio. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

0: vám hrajeme před 11. hodinou, toto jsou Panic at the Disco. Dáme si Olgu Lounovou anebo Davida Guettu, to ale až po 11. hodině. Víme o jeřábu, který nám havaroval v Prosecké ulici. Ano, i takové věci se v Praze dějí. Luzka zná podrobnosti a tak se rovnou můžeme zeptat, co se děje v Praze. Ona to jediná ví.
1: Začneme na silnicích. Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Přejeme dobré dopoledne. Samozřejmě omezení v Prosecké ulici, které se teď týká trolejbusu 58. Více si řekneme ve zprávách za malou chvíli. Na jižní spojce směrem na Černák jste na sjezdu na Zahradní město. Hlásili nehodu dvou osobáků. Zdržení by v těchto chvílích mělo být spíše nárazové. Komplikace v podobě kolony a 7minutového zdržení hlásíte na D1, pokud vyjíždíte z Prahy do kolony jedete na úrovni Opatova. No a přidám ještě kolony, které se tvoří na příjezdu D8. Tady do nich vjedete už u odolené vody. Ta kolona je přerušovaná a zdržení v ní kolem 5 minut. Vaše dopravní info dál volejte na 777-937-777.
2: Bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe. Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: Zažijte relax a pohodu v Aquasport klubu. Wellness, kurzy plavání pro děti i dospělé, cvičení a plavání pro těhotné. Více na aquasportclub.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
3: 11 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. Ulici Prosecká se převrátil stavební jeřáb, ramenem přerušil trolejové vedení. Ulice je kompletně uzavřená, linka 58 úsekem nejede. Nehoda je bez zranění, na místě teď zasahují pražští hasiči, jejich mluvčí Miroslav Řezáč.
4: Naše jednotky společně s hasiči dopravního podniku vyjížděly na místo k nahlášenému převrácenému jeřábu. Po příjezdu na místo byl skutečně tento převrácený jeřáb potvrzen a bylo zjištěno, že přetrhal ještě trakční vedení. K velení u případu nebo u tohoto zásahu už přebrali hasiči dopravního podniku, kteří teď řeší právě to přetrhané trakční vedení a samozřejmě na místo míří další těžká technika, pomocí které následně ten jeřáb bude vyproštěn.
3: Trolejbusy jsou odkloněny ze zastávky Libeňský zámek do zastávky Prosek. V obou směrech nezastavují na zastávkách Kellerka a Prosecká. Čína potvrdila, že český občan zadržovaný v zemi je vyšetřován kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Podle předpokladů české diplomacie ho Peking bude chtít vyměnit za svého špiona, kterého české bezpečnostní složky zadržely na začátku roku v Praze. Na jednání o nové revizi systému emisních povolenek ETS 1 se za Evropský parlament bude podílet i česká europoslankyně Danuše Nerudová. Evropská komise by měla svou představu revize zveřejnit zítra. Lidovecká frakce ale už teď určila zpravodaje pro danou legislativu. V Zoo Praha se narodilo 5 mláďat kriticky ohroženého geparda štíhlého. Jsou prvním přírůstkem tohoto druhu v Trojské zahradě po 8 letech, jak doplní mluvčí zahrady Filip Mašek.
5: Máme úžasnou novinu. Poprvé po 8 letech u nás vyrůstají mláďata gepardů. Malí gepardi se narodili zhruba před měsícem, akorát jim prořezávají řezáky, už vidí, už se tak jako řekněme patolí a zatím zůstávají s matkou v zázemním výběhu. Návštěvníci Zoo Praha je uvidí zhruba tak po 20. srpnu.
3: Samice se o paterčata vzorně stará, zatím, jak jste slyšeli, obývají zázemí zahrady, no a více informací najdete na webu.
6: Přijďte se osvěžit! Tahické léto v Aquapalace Praha je tady! Zábava, vlny, tobogány! Aquapalace Praha, zábava na celý den! Více na aquapalace.cz.
3: Většinou polojasno, v odpoledních hodinách přechodně oblačno, výjimečně přehánky nebo bouřky. 28 stupňů maxima pro dnešní odpoledne a slabý proměnlivý vítr.
1: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
7: Tak pojďme na to, po 11. hodině je čtvrtek, znamená to jediné, že zás za chvíli vezmu opět do pražských ulic, aby jsme si některou z nich vysvětlili, jo. Dneska jsem opět narazil na vzácný skvost a samozřejmě ono, jako je jich stále ještě dost a i vaše tipy mi k tomu pomáhají na 777-937-777. Takže pražský uličník za chvíli, ze všeho nejdřív pro všechny optimisty. Jedna Olga Lounová.

a taky s dobrou muzikou. Vám přejeme dobré dopoledne, Hit Radio City a za pár minut třeba Sia a její Cheap Thrills. Teď už ale pojďme do ulic. Pravidelně dvakrát v týdnu pro vás u nás na Hit Radio City po 11. hodině mám pražského uličníka. Takže pořad, který odhaluje, proč se jednotlivé ulice jmenují tak, jak se jmenují, podle čeho, jak vznikly, jak zanikly třeba a tak dále, tak dále. No a dneska vás vezmu do jedné z ulic, která zní skoro jako název historického románu, protože ta ulice se jmenuje K Petrově komoře. A otázka je samozřejmě na snadě. Kdo byl ten Petr? Co je to zatraceně za komoru? Tak jsme v Modřanech, jsme vlastně i částečně v Komořanech, to znamená jih Prahy, přesně mezi starou zástavbou Modřan a Komořany. Je to vlastně taková klidná rezidenční oblast, dneska hlavně rodinné domy, nové bytové projekty, hodně zeleně a výhledy směrem k Vltavě. Dostaneme se sem nejlépe autobusem, zastávka Komořany, no a pak musíte ujít zhruba nějakých 500 metrů, což je v porovnání se samotnou ulicí vlastně celkem dost, protože ulice K Petrově komoře má asi jenom 100 metrů. Přejdete jí za minutku a je to ulice slepá, takže pozor na to. Její název ale patří mezi nejzáhadnější v celé Praze. Protože když se řekne K Petrově komoře, tak možná si představíte nějakou místnost. Jenomže ono to vlastně jako s Petrovým pokojem nemá vůbec nic společného. Dokonce ani s komorou v době. A v domě to nemá nic společného. A řeknu vám to takhle, ještě větší záhada je ten Petr. Jo? Budeme v tom pokračovat. Pražský uličník dneska v Komořanech. Ulice K Petrově komoře.

Hrajeme si ju a její Cheap Thrills, za pár minut přidáme Damiano Davida anebo taky Luise Capaldiho, jo? Ale stále jsme v pražském Uličníkovi, stále odhalujeme tajemství některých pražských ulic, konkrétně dneska v Komořanech, je to ulice k Petrově Komoře, jo? A musím se přiznat, že vlastně doteď se neví, kdo ten Petr je. No já vás trošku zklamu, jako vážně, historici vlastně dodnes jako nevědí, kdo ten Petr je, to znamená ulice k Petrově Komoře je sice hezká, ale jak si se nepodařilo vypátrat, o jakého Petra se jedná, jo. Ve středověku komora neznamenala místnost, byla to královská nebo zeměpanská hospodářská správa, říkalo se jí také královská komora a spravovala majetek panovníka. A právě od tohoto slova vznikl i název sousedních Komořan, jo? Takže Komořany a Petrova komora, to se dává dohromady. Nejstarší zmínka o Komořanech je dokonce už z roku 1088 a jazykovědci se shodují, že Komořany byly ves plná lidí, kteří hospodařili na komorním, tedy panovnickém majetku. A od toho ten název. No a co ta Petrova komora, no, tak je doložená na katastrálních mapách už v druhé polovině 19. století jako pomístní název. Pravděpodobně šlo o nějakou část pozemku nebo hospodářství, které neslo jméno nějakého prostě Petra, jo?

Jakého Petra, to prostě jako stále nevíme. Petrova komora, to je ulice, kterou najdete v Praze a ve které se pohybujeme právě dnes v rámci pražského uličníka. Jestli to tam znáte, jestli se tam pohybujete, bydlíte okolo, či tam jezdíte do práce, dejte vědět na 777 937 777. A my se tam za chvíli vrátíme a zjistíme, jak to tam vypadá dnes.

Who's Sam Capaldim na Hit Radio City a taky s Kelly Clarkson a nebo Markem Amborem. To ale až za chvíli. Pojďme dokončit náš příběh, který nás dneska zavedl do ulice k Petrově Komoře, kterou najdete nečekaně v Komořanech. Jak to tam vypadá vlastně dneska? No, kolem stojí hlavně novější bytové domy a takové menší rezidenční projekty. Největší proměna toho celého místa přišla zhruba někdy po roce 2000, kdy se celé okolí Modřan a Komořan začalo celkem významně zastavovat novým bydlením. Přitom ještě před pár desítkami let vlastně to byly hlavně jenom pole a zahrady. Sama ulice k Petrově Komoře je vlastně, pojďme si to říct na rovinu, celkem nezajímavá, je krátká, obyčejná a co jsem napočítal, tak je v ní zhruba asi 5 rodinných baráků. Z našeho uličnického hlediska je možná celkem zajímavé, že ulice k Petrově Komoře se napojuje na ulici, která se jmenuje Revoluce. A ta nese název na paměť revolučních bojů v květnu 45, které probíhaly v komořanských lesích. No takže, jestli jste z okolí Modřan či Komořan, pravidelně tam chodíte, tak až půjdete někde okolo ulice k Petrově Komoře, tak teď už máte vysvětleno, že vlastně víme, proč to je Komora, ale tak nějak furt netušíme, o jakého Petra se jedná, jo? Další díl Pražského uličníka vás čeká u nás na Hit Radio City zase v pondělí a kdyby byste si chtěli posvítit na nějakou vaší oblíbenou ulici, či snad ulici se speciálním názvem, nebo ulici, ve které bydlíte, tak mi dejte vědět a napište na 777 937 777. Budu se těšit.

0: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
1: Hit Radio.

0: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

jsme Hit Radio City a tohle byl Mark Amber. A ještě předtím, než vás vezmu do roku 2001, nebo možná na konec roku 2000 a začátek roku 2001, a to s kapelou Silver, tak mám pro vás jednu malou pozvánku. Ta trošku souvisí s naším City kvízem, protože u nás pravidelně každé dopoledne si můžete prosvištit svoje mozkové závity a zahrát si City kvíz, ale co zahrát si takový parádní kvíz opener. Já mám pro vás malou pozvánku, a to konkrétně do Riegerových sadů v Praze, protože jak vlastně vrcholí ten fotbalový světový šampionát, tak vy si můžete přijít otestovat znalosti z českého i světového fotbalu, a to napříč generacemi, soutěžemi, ať už to bude reprezentace, ligová soutěž, evropské poháry, nějaké ty historické momenty, že jo, božské ruce a tak podobně. A to 18. července přímo do Riegráčů. Když tam zajdete, vytvoříte nějaký společný tým, tak vás čeká 55 otázek, čeká vás parádní typovačka a večer plný fotbalu a taky zábavy přímo v Riegerových sadech. Doporučuju, začíná se tam od 18 hodin a je důležité sestavit tým o 3 až 8 hráčích, jo? Takže open air fotbalový kvíz, jestli máte v hlavě opravdu všechna ta data, sestavy, varianty drezů, tak můžete to prodat. Ode mě v tuhle chvíli slibovaní Silver a Tender Tide a za pár minut vám na Hit Radio City zahrajeme skvělý duet Eva Farná a Miraj.

0: My jsme Hit Radio City, Evo Farná s Mirajem, skvělá to věc, ve tři čtvrtě nebo lehce po tři čtvrtě na 12. Přátelé, za chvíli pravé poledne, znamená to jediné, Kuba Urban se loučí, já vám zamávám a taky vás nalákám na to, co uslyšíte za chvíli, protože dnešní srdcovky si rozhodně užijete, Káťa Pechová je připravená, víte, co vám bude hrát?
1: Hey, jump around!
0: Je velká vzpomínka, kterou vám připomeneme za chvíli v srdcovkách. Tohle jsou House of Pain a i tohle bude součástí další 60-minutovky po 12. hodině. Já se budu těšit zase zítra. Víte co, už bude pátek, nálada bude vynikající a v 9 hodin přesně se uslyšíme tady u nás na 937 na Hit Radio City. A bude to skvělý, to vám slibuju. Za chvíli taky Nickelback anebo Zara Larsson a užívejte čtvrtek, jo? Protože zítra už je pátek.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
4: Už tam budem?
5: Nech toho.
4: Raději už tam budem.
5: Přestaň. Chtěl mě vedro.
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
7: Všude
6: zdejší,
7: všude je fajn.
8: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Kolonisté hlásili na sjezdu z D5 a pak na Pražském okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu, ale také v opačném směru na úrovni Jesenice směrem k letišti. Po pojíždí Černák a také oblast kolem Kbelské. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. On air.
7: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
2: 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Český občan zadržovaný v Číně je vyšetřován kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Uvedl to Peking. Zároveň tvrdí, že české úřady na základě neopodstatněných obvinění zadržují čínského novináře. Vyzývá proto Prahu k jeho okamžitému propuštění. Letní prázdniny bývají pro rodinné rozpočty zatěžkávací zkouškou. Existují ale způsoby, jak letní zážitky výrazně zlevnit. Pokračuje mluvčí společnosti Plexi Tereza Ulrichová.
8: Vyplatí se totiž například koukat na pobyty mimo hlavní sezónu, využívat různé zvýhodněné balíčky, anebo si jen plánovat výlety do přírody, kde ty výdaje nejsou až takové. Pomoci pak ale mohou i zaměstnanecké benefity. Řada lidí je dnes využívá například na nákup ubytování, na sport, na kulturu, na městské tábory pro děti.
2: Díky nim se rodiny mohou užít více zážitků za mnohem menší obnos peněz. Španělský tenista Carlos Alcaraz by se měl po pauze vrátit na kurty, a to v srpnu v Cincinnati. Sedminásobný grandslamový šampion a třetí hráč světového žebříčku nechybí na seznamu přihlášených hráčů. Alcaraz letos vynechal Roland Garros i Wimbledon. Teď se ještě podíváme k nám. Omezení v Prosecké ulici. Dopoledne spadl stavební jeřáb a strhl troleje. Ulice je do vyproštění neprůjezdná a řidiči by se měli místu vyhnout. Trolejbusová linka 58, která propojuje Palmovku a Myškovice, jezdí odklonem ze zastávky Libeňský zámek na Prosek a neobsluhuje některé zastávky jako Kellerka a Prosecká.
9: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
2: Odpoledne proměnlivé, objevit se může slabá přeháňka a později odpoledne opět také bouřka. Teploty kolem 29 stupňů, vítr bude foukat slabý proměnlivý.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, 2:12, s vámi Kateřina Pechová a ano, je to tady další srdcovky, další fantastický songy a další fantastičtí interprete. Jessie J, House of Pain, Reddy Kirken, taky Elton John společně s RuPaulem, to všechno a ještě mnohem víc, protože odstartujeme to takovým veselým, optimistickým songem od Desiree z roku 98. Je to příběh o pověrách, fobiích a cestování po celém světě a ten jeho vibe, ten vás dostane.

0: skvělý, co? Desiree Alive jako první dnešní srdcovka.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Přeju krásný čtvrtek, v srdcovkách budem pokračovat. Teď nás čeká předělávka jednoho kultovního hitu. Ale nebojte, předělal jí totiž sám ten, který ji původně zpíval v roce 76. Elton John společně s Kiki D. Legendární věc Don't Go Breaking My Heart. Jo, známe to úplně všichni. No a v roce 93 se Elton John rozhodl tohle přespívat s Ru Paulem. Možná znáte, taková legenda drag scény. Ten song je fantastický. Mimochodem třeba ve videoklipu, tak u toho spolu parodují slavné, historické i fiktivní milenecké dvojice, jako Antonia Kleopatra, Maria Antoaneta a Ludvík XVI. Je to skvělá věc. A ano, má to extrémní náboj. Doufám, že si to užijete. Druhá dnešní srdcovka, Elton John a Ru Paul a Don't Go Breaking My Heart.

Když tenhle song vyšel společně s albem Asi se něco děje v roce 2006, tak se v podstatě hned stala nejhranějším songem v českém éteru. Taky za to získali pánové cenu Anděl, takže jo. Teď si vemte po tolika letech, po 20 letech vlastně, a furt nás to baví. Neskutečně. Něco takového má za sebou i song, který nás čeká teď. Ten vyšel teda o dost dřív, vyšel už v roce 92, a to od americké hiphopové skupiny House of Pain. Ten song se jmenuje Jump Around, jo. Je to jedna z nejikoničtějších, nejenergičtějších skladeb 90. let. On se na ní totiž navíc podílel DJ Max, který je členem skupiny Cypress Hill. Víme, že oni to umí. A ano, vznikl song, který se nejen v Americe používá většinou na to, aby nažavil fanoušky jakéhokoliv sportovního utkání. A asi chápete proč. Další dnešní srdcovka, House of Pain a Jump Around.

0: Královna Jessie J a Domino v éteru Hitrádia.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Ano, další dnešní srdcovka, mimochodem tenhle song plný optimismu, taneční energie, který dal naprosto vyniknout právě silnému a stabilnímu hlasu Jessie J, z ní udělal jednu z nejlepších popových vokalistek své generace. Fantastický song. Mimochodem song z roku 2011. Už jsme se hodně přiblížili současnosti. No a teď. Teď je čas na vás. Ano, je to tady. Vemte telefony. Vyťukejte 777 937 777 a pojďte mi napsat, jaká je vaše srdcovka a hlavně proč? Protože to je samozřejmě důležitý. Vždycky je tam nějaký vztah k tomu, nějaký důvod, proč je to vaše srdcovka. Tak napište, jaká to je a proč. 777 937 777. Jednu z vašich srdcovek si dáme už za chvíli. No a do té doby Michael Schulte nebo Coldplay.

herbicidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: pravdy.
1: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
2: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
3: Hit Radio. Hit Radio.
4: Open, come on. Hey Martinez, you ready, girl?
5: Come on. Let's do this, gangs.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: Coldplay, Little Sims a Burna Boy. Posloucháte Hit Radio?
1: Srdcovky Hit Radio.
0: To je čas na dnešní poslední srdcovku. A to znamená tu vaši. Je to tak, je vždycky těžký vybrat jenom jednu, ale díky moc, že jste všichni napsali. Další šance bude samozřejmě zase zítra. Dneska splním přání Janě. Ta píše, zahrála bys prosím od Cher Šup Šup Song. Vždycky, když tenhle song slyším, tak mi zvedne náladu. Člověk aspoň na chvilku zastaví a rozvlní boky. Takže, Jani, nejen ty, ale vy všichni, pokud teda zrovna třeba nesedíte v autě, pojďte zkusit na chvilinku zpomalit, zastavit a hlavně rozvolnit boky. Tohle je Cher.

0: Adam Ďureča, Mandolína, posloucháte Hit Radio. Krásné odpoledne a co víc, pořád máte šanci. Celý týden opět totiž soutěžíme s For Camping o poukaz v hodnotě 7000 korun. Na tento týden od vás chceme příběhy o vaření venku. V rendlíku, na ohni, pod hvězdama. Prostě tohle všechno. Píšete nám vaše příběhy na hitradio.cz a v pátek vybereme jednoho z vás. Takové příběhy můžou být i pěkně bláznivé. Třeba jako ten od Lidky. Ta píše: jako malé děti jsme s rodičema sbírali šneky na výkup a když jsme se ptali, proč se vykupují, bylo nám řečeno, že do Francie, kde je to pochoutka. Od téhle informace uběhly asi 3 roky. Mně bylo 6, bratrům 7 a 9. Mamka půjčila přes rok velký stan z předsíní, týden jsme byli na dovolené s rodiči a druhý týden sami tábořili na zahradě. Jednou jsme opékali buřty, po druhé brambory a jabka. Ani nevím, koho to napadlo, si udělat tu francouzskou pochoutku. Stejně to byl určitě můj prostřední, věčně hladový bratr. Našli šneky a šoupli je do popela. Chvilku čekali, aby se upekli a po vyloupání z ulity a ochutnání na moc nechutnali, prskali, ale my se nevzdali. Určitě mají jinou přípravu. Tak popadli hnědýho slizkýho slimáka, napíchli na opékací klacek a znovu opékali. Tentokrát nad ohněm. Dokonce i sůl si přinesli, ale bylo to strašně hnusný. A my přemýšleli, jak jim tohle může chutnat. Jíst slimáky? Ještě, že v té době neslyšeli o žábách. Při vzpomínce se mi vybavuje hořko-slizká chuť. No, tak doufám, že už jste všichni po obědě. A že slimáky dneska nemáte v meníčku. Každopádně ano, tyhle příběhy milujem. Napište ten svůj s vařením venku na hitradio.cz a máte šanci vyhrát voucher v hodnotě 7000 na forcamping.cz. Za chvíli další hity Tayo Cruz nebo třeba Linkin Park.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.

0: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
1: Slyším, Datart nákupy?
0: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
1: To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Miley Cyrus na Hit Radio těsně před 13. Za chvilku třeba Imagine Dragons nebo Chaos, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. V těchto chvílích polevily kolony na Černáku, zdržení hlásíte pouze nárazové, a to na Pražském okruhu, na úrovni Jesenice směrem k letišti nebo na sjezdu z D5 směrem na Jinočany a Ořech. Vaše dopravní info volejte dál na 777 937 777.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude
3: zdejší,
4: všude je fajn.
5: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
6: Zažijte relax a pohodu v Aquasport klubu. Wellness, kurzy plavání pro děti i dospělé, cvičení a plavání pro těhotné. Více na aquasportclub.cz.
2: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Policisté znovu upozorňují na alkohol za volantem i řídítky. Proč je potřeba nulovou toleranci alkoholu při řízení respektovat, vysvětlí mluvčí policejní preventistka Monika Šindlová.
7: Alkohol značně ovlivňuje schopnost ovládat řízení. Nepříznivě ovlivňuje vnímání člověka, jeho chování, otupuje mu smysly, způsobuje zpomalené reakce, vede k nesprávnému odhadnutí situace, k přeceňování vlastních schopností či agresivní jízdě.
1: Za jízdu pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky pak hrozí pokuta 7 až 25 tisíc korun. Poslanec SPD Jaroslav Poldina je podezřelý z domácího násilí. Policie ho vykázala z domu v Děčíně, kde žije s manželkou. Zároveň mu zabavila také několik střelných zbraní. Zatím nebyl z ničeho obviněn. Český hasičský tým dorazil včera večer do Řecka, informoval o tom na síti X. Od dnešního rána se pak zapojil do činnosti v okolí města Patra na Peloponéském poloostrově. Drží pohotovost v oblasti ohrožené požáry v přírodě. Teď se ještě podíváme k nám. Praha 4 požaduje, aby magistrát vybudoval u sídla úřadu a polikliniky na Budějovické eskalátor směrem dolů do vestibulu stanice metra C. Současné řešení, kdy cestující při cestě do metra využívají dlouhé schodiště, je podle radnice nevyhovující, a to zejména pro seniory, pacienty polikliniky a osoby se sníženou pohyblivostí.
8: Přijďte se osvěžit. Tahitské léto v Aquapalace Praha je tady. Zábava, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
1: Odpoledne bude proměnlivé, většinou polojasná, oblačná, obloha, později přehánky nebo také lokální bouřky. Maximální teploty kolem 28 a slabý vítr k tomu.
0: Krásné odpoledne, 2 minuty po 13. Doufám, že máte hezký čtvrtek, víkend na dosah, a k tomu Imagine Dragons.

podstatě už legendární song Chaos a vodopády na Hit Radio. A prosím vás, jestli chystáte svatbu, tak mám takový tip, jak vyřešit svědka. Jo, ne jako se ho zbavit, ale naopak, jak mít dokonalýho svědka, protože v Ekvádoru, tam vám teď může sňatek odsvědčit i váš pes. Což je podle mě úplně skvělý. Oni tam na to teď přijali zákon. Geniální tah. Vyhnete se rodinným dramatům, jo, protože víme, on by vám každý chtěl jít za svědka, že jo, teď nevíte, koho si vybrat, kámošky se pohádajte strašně, že jo. No ale váš pes, to je skvělý, navíc nepráskne žádnou trapnou historku, jednoduše protože neumí mluvit, že jo? Takže v podstatě dokonalej svědek, navíc se vám tam neopije, neudělá ostudu. Já myslím, že to je možná věc, kterou bychom měli zavést i u nás, protože ostatně většinou ty psy, nebo i vaši mazlíčci obecně, jsou jediní, kdo v těch vztazích opravdu vydrží od začátku do konce. Takže co, hlasovali byste pro, případně, jo, leďte do Ekvádoru a vezměte se tam. Romantika s vaším psem. Teď si představte, jak bude roztomilý, až otiskne tu tlapku na ten dokument. No nic, další hity Pink a Nate Ruess právě teď.

Kid Laroi, Justin Bieber. Song Stay právě teď na Hit Radio. Hezké odpoledne, věřím, že už jste po obědě, ale třeba k večeři si dejte těstoviny. Těstoviny jsou totiž nad zlato. Je to tak, policie teď totiž v jedné římské čtvrti musela řešit hlasitou hádku starých manželů. Jo, prostě neskutečný vrvál. Staříčci na sebe šištali hanlivá slůvka, infarkty hrozily na obou stranách a tak policisté udělali to nejlepší, co mohli. Prostě jim oběma uvařili špagety. Itálie, jasně, že jo. Ale víte co? Ono to totiž zabralo. Oni se dohádali, zbaštili to a usmířili se. Normálně úspěšný zásah, kež by se všechny problémy daly řešit jídlem teda. Ale jinak jo, je to tak, když se do jídla přidá trošku té lásky, trošku té laskavosti a lidskosti. Takže prosím vás, než abyste se doma hádali, radši si udělejte špagety, jo? Do uší k tomu třeba One Republic nebo BB Rexha už za chvilku.

Dneska v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

New Religion na Bibírek za Faithless Féteru Hitrádia. Krásné odpoledne, máme půl druhé, čtvrtek, doufám, že máte hezký den. A věřím, že budete mít i hezký večer. Ne, že bych chtěla nakukovat k vám domů, jo, to vůbec. Ale my se vám k tomu opět postaráme o fantastický playlist, protože ano, i dnes večer nás čekají 80, 90 a milénium. A to úplně nejlepší. A věřte mi, potěšíme každýho, jo. Máme něco pro romantiky. Faith Hill, to je prostě geniální. No ale máme i něco pro ty, co chtějí radši trošku divočiny. Ano, ani Britney Spears dneska chybět nebude a máme i něco českýho. A to si dáme hned, co říkáte. Lucie a Lenka Dusilová a jejich sen právě teď.

0: Mika a Grace Kelly, posloucháte Hit Radio, hezké odpoledne. No a posíláme gratulace, pozor, do olomoucké zoologické zahrady na Svatém Kopečku, protože tam se urodilo, narodilo se tam 11 kolouchů vzácného siky vietnamského. Jsou hrozně roztomilí, vypadají všichni jak Bambi z pohádky. No, jak, jasně, jaký mládě není roztomilý, ale stejně. Co je navíc dost důležitý je, že tady v olomoucké zoo je aktuálně 34 jedinců a to znamená, že v tohle v přírodě vyhubeného poddruhu jelena je tohle stádo třetí největší ze všech na světě. To mazec neskutečný, že se daří tyhle ty v podstatě už vyhubené druhy zachránit, takže obrovská gratulace a pochvala do olomoucké zoo. No a vy se na ty kolou vyražte podívat. Do uší za chvíli tihle ne už tak úplně mladí koloušci, ale pořád skvělí. Simple Plan, Lady Gaga nebo Alex Warren, už za chvíli.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn. Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 000 korun. Jen do konce srpna.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Alex Warren právě teď v éteru Hit Rádia těsně před 14. Za chvilku Mirai nebo Neil Diamond, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Připomínám Proseckou, která je uzavřena po dopolední nehodě, a to jak pro auta, tak MHD. Trolejbus 58 proto jezdí odklonem. V centru pak hlásíte ty největší komplikace v okolí magistrály. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz
3: Hit Radio.

0: Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
0: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
3: 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Turistické cíle napříč Českem dále lákají miliony návštěvníků. Největším magnetem zůstává Pražský hrad, velký zájem je také o zoologické zahrady, akvaparky nebo technické památky. To ale není vše, popisuje ředitel centrály cestovního ruchu František Reismiller.
4: Společně s krajskými centrálemi cestovního ruchu zde v Czech Turismu hledáme a představujeme také takzvané neobjevené skvosty. Tedy lokality, které možná nejsou nejznámější, ale o to více dokážou překvapit. Díky tomu prospívá cestovní ruch nejen velkým centrům, ale také regionům a místním podnikatelům.
3: Turisty v létě láká také stezka korunami stromů v Krkonoších nebo liberecká Ikvelandia. Pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí se budou zabývat také úřady práce. Převezmou část úkolů od obcí. Úřady práce budou mimo jiné rozhodovat o žádostech o podpůrná opatření. Kontaktní místa k bydlení vzniknou ve všech 205 obcích s rozšířenou působností. Novelu zákona dnes podepsal prezident Petr Pavel. V létě jsou častější otravy z jídla, způsobené viry, bakteriemi i toxiny. Důvodem jsou zejména vysoké teploty. Při stravování mimo domov navíc často nemáme přehled o tom, zda je jídlo připravované bezpečným způsobem. Rizikové je zejména syrové kuřecí maso, ale také při pokojové teplotě odložené uvařené těstoviny a rýže. Teď se ještě podíváme k nám. Základní škola v Cibulkách bude mít nakonec dvě budovy. Kapacita se tak navýší o zhruba 220 žáků. Škola je zatím ve výstavbě, učit by se tady mělo od podzimu 2027. Půjde o prvostupňovou základku. Třídy druhého stupně budou umístěny v budově školy v Nepomucké ulici, kde jsou teď oba stupně.
5: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
3: Odpolední teploty jsou letní, maxima kolem 29 stupňů, k tomu většinou jasná nebo polojasná obloha, na večer přibývání mraku a výjimečně přeháňka či bouřka.
6: Hezké odpoledne, 3 minuty po 14. s vámi Kateřina Pechová, přeju krásný čtvrtek, je to tak? Ano, čtvrtek, ano. No jo, skoro celý pracovní týden za námi, doufám, že se stále držíte a s úsměvem na rtech to zvládáte jako nic. Další hity k tomu, za chvíli Neil Diamond, teď už Mirai.

vám a Miraj, vy posloucháte Hit Radio. No a je čas se si tady ujasnit jednu věc. Pojďme si říct, jestli tohle je pravda nebo bullshit. A to je samozřejmě na vás, dámy a pánové. A hlavně asi dámy v tomhle případě. Máme tady tvrzení, že 60% žen by se raději vzdala intimních chvilek ve prospěch nakupování. To je hustý. 60% žen by radši nakupovalo, než si užívalo intimní chvilky. Takhle, jedna věc je, že nakupovat můžete od rána do večera, můžete to dělat i online, že jo? Nikdo vám nevyčítá, když střídáte obchody, můžete to dělat vždycky úplně sami, jo? Nemusíte předstírat, že se vám něco líbí, nemusíte brát všechno hned, klidně to můžete dát do košíku a pak to z něj zase vyhodit. Takže jak? Dámy. A pánové, můžete na to mít samozřejmě taky svůj názor. Pojďte mi napsat na 777-937-777. Pošlete hlasovku, to mám úplně nejradši. Souhlasíte s tím, že ženy mají radši nakupování než intimní chvilky? Nebo je to blbost? Rozhodnutí nechám na vás. Posílám k tomu další hity, právě teď Neil Diamond a Two Friends. Jdeme na to!

Radio na Rock Mafia s námi v éteru Hit Radio. No a řešíme tu, jestli dává smysl, že 60% žen by se raději vzdala intimních chvilek ve prospěch nakupování. Z vašich odpovědí to zatím vypadá, že to tak jednoznačné určitě není. Třeba Jana rovnou napsala totální bullshit. Dobře, víme, co preferuje Jana. Potom píše Simona, dobrý den, když jsem byla mladší, rozhodně sex, teď ke stáří radši nakupování. Jasně, je možné, že se to postupem věku samozřejmě mění. I muži na to mají názor, což je v pořádku. Milan píše, někdy je lepší, když si jde nakupovat a já si to udělám pěkně po svým. Tak to mají i ženy přeci, nebo? Milane, necháme to na tom nebo, jo? To si myslím je ideální.

0: Shakira a Zoo v éteru Hit Radio. A vy jste skvělí. Řešíme tady, jestli je pravda, že většina žen by se raději vzdala intimních chvilek ve prospěch nakupování. No, nevypadá to podle vás. Každopádně třeba Wendy posílá hlasovku.
1: Ahoj, tady Wendy, tak já reaguju taky na dnešní anketu a řekla bych to asi takhle. Nejdřív toho chlapa musíš pořádně unavit v pelechu, pak mu dát pořádně najíst a potom si ho povodíš jak pejska na vodítku. Protože jak se říká, chlap je nejšťastnější, když má plný žaludek, prázdný pytel. A pak ho odtáhneš prostě do těch krámů a už jenom ukazuješ tohle, tohle, tohle a on jenom platí. Takhle to prostě funguje.
0: Neskutečný. Takže ano, to byla Wendy. Věrka píše, nakupování určitě ne, hodím to do skříně a nic z toho. To raději intimní chvilku, anebo s přítelem na dobré čepované pivo. Jo, tady vidíte ty priority. No a uzavřela bych to zprávou od Hanky, která píše, já nemám moc peněz, tak teda jsem pro ten sex. Hele, a to říká asi všechno vlastně. Tohle byl prostě klasický bullshit. Tak ať už vyrážíte nakupovat nebo dělat cokoliv jinýho dneska, tak si to užijte a za chvíli do uší třeba Hozier.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
2: Už tam bude.
3: Nech toho.
2: Raději už tam bude.
3: Přestaň. Štěl mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.

poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hitrádio, tady bude jen

0: Rýží. To nejlepší odpoledne v Praze a středních Čechách.
1: Napadlo vás někdy, co se asi stane, když se v jedné místnosti na 3 hodiny denně sejde Vincent Navrátil, Dominik Vršanský, Andrejka Bezděková, já nemám tušení.
2: Já tak trošku tuším, no bude to krásný, zábavný, milý, už jsem říkal krásný.
3: Oh, buďte u toho s námi, ať vám nic neuteče.
1: Řekne krásný a hned je u toho.
0: Hit Radio City.

0: Taylor Swift.
1: You saved my heart from the fate of Ophelia.
0: The Fate of Ophelia, posloucháte Hit Radio. Díky za to, já se s vámi pro dnešek loučím, užijte si krásný čtvrtek, uslyšíme se opět zítra úderem 12. u srdcovek, nenechte si to ujít, hezký zbytek dne, za chvíli třeba tohle. Arsidia a Adam Levin, taky skupina Krištof nebo DJO, mějte se hezky, ahoj.
2: Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
6: A s kódem KSC Leto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
5: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
6: Tak využijte kód KFC Leto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
5: Více informací v restauracích KFC.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
8: Všude zdejší, všude je fajn.
9: Hit Radio. Hit Radio.

0: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Rádio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré odpoledne. Připomínám stále uzavřenou Proseckou ulici, ve které se ráno převrátil autojeřáb. Ulicí neprojíždí ani auta, ani trolejbusy. Linka 58 má náhradní trasu. Další místa, kde se stále zdržíte a popojíždíte v kolonách, to je Pražský okruh. Od Zličína až po Ořech počítejte s více auty. Platí to také pro příjezd od Rudné D5. Popojíždíte od Zdib D8 až po Velskou ulici. Tady je zdržení kolem 10 minut a z více auty počítejte také na magistrále, respektive v jejím okolí je zúžená do dvou pruhů v každém směru. Bubenecký tunel, tady se projíždí v kolonách směrem na Troju. Vaše dopravní info volejte dál na 777 937 777.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
0: On air.
3: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City.
1: Je 15 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Praha 6 žádá letiště Václava Havla, aby nejpozději v roce 2032 ukončilo noční provoz. Navrhuje, aby snižování každý rok o 20% začalo už počínaje rokem 2027. No a od roku 2032 by pak mezi půlnocí a půl šestou ráno nevzlétala a nepřestávala žádná letadla s výjimkou mimořádných a nouzových situací. Stanovisko schválila Rada Prahy 6. Nedodržování hygieny, znečištěné pracovní nádobí nebo špatné podmínky pro skladování potravin. To jsou nejčastější pochybení, za které padly pokuty. Hygienici ve Středočeském kraji za první pololetí zkontrolovali na 400 jídelen pro děti a mladistvé a uložili 82 pokut za zhruba 245 tisíc korun. Spanilá jízda skútrů Vespa se chystá na tuto sobotu v rámci 14. ročníku mezinárodní akce Prago Vespa 2026 ovlivní provoz v ulicích metropole. Dotkne se také Prahy 5. Kolona skútrů vyjede v sobotu zhruba ve 14 hodin z Povltavské Troji na okružní jízdu a kolem půl čtvrté se opět vrátí zpět.
0: Fotbalový servis.
4: Možná vztek, možná zkrat a možná taky jen obyčejný smutek a zklamání stojí za incidentem, který se včera stal v závěru semifinálového utkání mezi Anglií a Argentinou. Záložník Jude Bellingham udeřil náhradníka jihoamerického celku Valentina Barsu, který divoce slavil obrat zápasu, který nakonec vyhrála právě Argentina 2-1. Stala se tak druhým finalistou světového šampionátu a opět bude bojovat o zlato. Závěrečný zápas o titul se bude hrát v neděli. Souboj o třetí místo mezi Francií a Anglií pak o den dříve.
5: Přijďte se osvěžit! Tahitské léto v Aquapalace Praha je tady. Zábava, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
1: Jasná polojasná obloha, v průběhu večera se může objevit více mraku a výjimečně se vyskytnou přehánky nebo bouřky. 28 stupňů maxima pro dnešní odpoledne, slabý proměnlivý vítr.
0: Práce končí, život začíná. Jdeme na to, Praho. Odpolední show Hit Radio City s Dominikem Bršanským a Vincentem Navrátilem.
6: 3 hodiny a 3 minuty k tomu. Hele, já si říkám, to počasí a respektive předpověď počasí zní různě. Jednou za půl hoďky slyšíme, že bude pršet, potom sluníčko a ono je to, víte co, všechno pravda. Jo, mimochodem čau, Vincent.
7: Jo, mimochodem čau, Dominiku. Jo, mimochodem čau, lidi. Prosím, oblíkejte se chaoticky, protože když vyjdete ráno a je 12 stupňů a vracíte se večer a je 40, tak já myslím, že chaoticky je to správný slovo. A rád bych dnes taká ještě pozdravil stodůlky, jestli to nevadí.
6: Hrajeme na stodůlky, ty jsou dost chaotický.
7: No a víš proč? Já tam musím vrátit jednu pitomou skříň.
6: Takže když tam budem hrát, doufáš, že pro ní někdo přijede ze stodůlek. A nebudeš tam muset jet.
7: To je dobrý nápad. Prosím, vy ne značko, kterou nechci určitě teďkon jmenovat, protože jste mi poslali špatnou skříň. Přijďte si pro ní sami.
0: Hit Radio City.
6: Na stodůlky první hit Vivala Davida Skříň, Coldplay na Hit Radio City, začínáme. Vidí ten kolotoč?

0: Pokud vezete dítě z příměstského tábora nebo míříte někam na výlet, Hunter X a já salo celý auto. Posloucháte Hit Radio City. Hele kamarádi, taky vás to štve. Taky vám to nedá spát. No myslím sexualizaci sportovkyň.
1: Děkuju za tenhle podkres, Domčo. Ano, teďko pro mě bude velmi těžký přečíst, o čem dneska chceme mluvit. Konec sexualizace sportovkyň, milí dámy a pánové, vy, kteří jste z toho zklamaní. Evropský televize dostali nový manuál, jak natáčet sportovkyně, konkrétně atletky. A teď se podržte, protože máme zakázáno, aby se záběrovalo jejich pozadí. Ale to včetně soutěžení. Takže pokud máš atletky, tak nesmí být vidět zezadu. Ani při skoku o tyči, ani při skoku do výšky, ani při skoku do dálky, ani při běhu, ani při oslavování a objímání. Takže jediný, co můžeš v podstatě zabírat, vem si, že ty holky jsou v kraťáskách, takže ty je nikdy nesmíš zabrat celý.
0: No, jak to asi bude vypadat?
1: Budeš mít jenom prostě detaily na obličej, celý ten závod.
0: A potřebujeme vůbec ty sportovkyně při tom vidět, abych jim dal GoPro na čelo.
1: Já si myslím, že jakoby už... Tak je to docela v ohrožení, ne, ta ženská atletika. A teďkonc, já to ani neříkám, protože na to koukáme jako, že kvůli zadku, to je trošku. Ale říkám to spíš proto, že jak chceš pro boha natáčet sport, aniž by si viděl tělo sportovce, co to je za hovadinu?
0: No uvidíme například v dámském volejbale, tak uvidíme jenom ty ruce a síť.
1: Ano, a nebo ten písek, a jak dopadají ty nohy, a i když nohy se dneska taky hodně sexualizujou. Takže další bude zákaz chodidel.
0: No samozřejmě.
1: Ano, potom pokud máte krásný obličej, tak budete muset mít kníra nalepovacího jakožto žena.
0: U těch chodidel to projde, když to bude režírovat Tarantino samozřejmě.
1: Představ si toho kameramana, který kameraman teďkon vezme tu práci a bojíš se, natáčíš tu holku zepředu a bojíš se, co když náhodou v tom sportu bude muset udělat nějakou otočku, což se občas v tom sportu třeba děje, tak jako to okamžitě přijdeš o práci?
0: Kamarádi, nikdo z nás by nechtěl být kameramanem těchto sportů, zejména tedy ženských, ale říkám si, je to vztáhnutelný i na chlapy, když kolik žen slintá u mužských sportů.
1: Ano, takže zakažme jakýkoliv záběry na svaly. A ono to vypadá, že nakonec ty kameramani, kteří budou nejvíce obsazováni, protože o to budou mít zájem, jsou kameramani hodu oštěpů a to jsou ty, co stojí na konci.
0: Rosé a Bruno Mars. Hezké odpoledne.

0: 3 hodiny a 20 minut k tomu posloucháte hit Radio City a taky obrovský hit Angel od Shaggyho, který jsem vůbec netušil, je o Vincentovi.
1: Vincent jde solo tam bylo.
0: Bylo tam Vincent jde solo, slyšíte to taky? Tak vidíte, no ale vidíte, on je řidič, který se nebojí vjet do solo, jako solo do ulic Prahy. Je to skvělý řidič, několikrát jsem s ním jel.
1: Možná to je taky, protože v Praze je jenom jeden pruh, solo.
0: Asi tak. Přesvědčili jsme se na jípáku tady nedávno.
1: Já odsaď teďkon sedu domů a říkal jsem si, hele, v létě to bude fajn. A ne, já jsem v životě jako neviděl tu Prahu v horším stavu. Tady fakt jeden pruh, odsaď až to můžu jezdit po chodníku, to je širší pruh.
0: No kamarádi, ale co si myslíte o tomhle? Vincent je rodilej Pražák a říká, že doprava stojí za prd. Ale Janek Rubeš v novém podcastu, co si to poznačil, říká, že proti dopravě v Praze vystupují pouze mimo praští. Ti, co v Praze žijí celý život, s tím prý problém nemají.
1: Protože jezdí na těch pitomých koloběžkách.
0: A v tom to bude.
1: Jsou ty letenský hipstři.
0: Takže Vincent jede solo, Dominik jede...
1: Dominik jede tramvají, protože se bojí řídit.

0: vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Minuta po půl čtvrtý. Nikoli pražský Kato, ale Kato na Hit Radio City. Vincent a Dominik s vámi. Slyšeli jste o tom zázraku, co se stal v pražský zoo? Nádherný. Nikdo tomu z ošetřovatelů nevěřil, respektive nevěřili jí, jedné gepardici.
1: Chudinka totiž byla v zuboženém stavu. Ona přijela z Francie a tak jako se říkalo, že je tolik zničená, že pravděpodobně to nepřežije. A teď paterčata.
0: Spíš to budou paterčata. Každopádně nádhera piedmorých gepardiat.
1: Já jsem se koukal na fotky z toho porodu a respektive na ty malé gepardy a ony na první jsou všichni rozmazaný. Jak se rychle hejbou, tak se nedají vyfotit.
0: Všechny fotky rozmazaný.
1: No dokonce prý to byl jeden z nejrychlejších porodů.
0: Neke? Jo, už to mám.
1: Vtip na gepardy. A ještě jeden vtip na gepardy. Já jsem se tak jako zvědavě zjišťoval, jak dlouho trvá sex gepardu. Protože ten je potřeba k těm mláďátkům.
0: Je to nejrychlejší zvíře na světě?
1: Ano. A ve všem. Protože sex gepardu trvá obvykle několik sekund až maximálně jednu minutu. Ale pozor, prej to má důvod. A nevím, jestli to napsal nějaký gepard jako obhajobu. Ale je to prej kvůli bezpečnosti, protože během páření jsou zvířata nejvíc zranitelná vůči predátorům. Takže přátelé, pokud budete mít nějakou nehodu, tak za A řekněte, že jste prostě gepard a za B řekněte, že to bylo kvůli bezpečnosti. Let's go.
0: Pokračujeme v hitech Top Loader. Hezké odpoledne.

0: Mikaela spolu. Nebojte, to není volební hit. Posloucháte Hit Radio City, 15 hodin 38 minut. S vámi Vincent Dominik a to byl včera hit, co?
1: Takovej hit, že se most roztáhl o 6 metrů, jak se říká v české klasice. Tentokrát to ovšem nebyl most, ale koleje na Karlíně, nejezdili tramvaje.
0: Kvůli fakt tomu horku, jo?
1: Včera nebylo takový vedro, ne?
0: No ale jak se to asi nahřívalo tak dlouhou dobu, přátelé?
1: Nebo na ně převšírem nebylo vedro.
0: Tak kdo ty koleje takhle zahřál?
1: Hele, kdo tam chodí nahřívat koleje, aby nemusel do práce?
0: Po nocích zapalovačem. My vás vidíme, máme oči všude. A za chvilku i hity.
1: No nejdřív v Karlíně záplavy. Teďkon z Karlíně. Poušť, savana, peklo. Ten Karlín je takový jako dobrý ukazatel toho, jak je svět v háji. I lečima lidma.
2: Hit Radio.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
2: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
1: Reklamy byly dlouhé? No jo, ale my z něčeho moderátory platit musíme. Dej si odpolední show Italia City.

0: Forever Jung. Náš oblíbený filozof a psycholog. 15 hodin 49 minut, hezké odpoledne. S vámi Vincent a Dominik. Za chvilku nejenom na silnice, ale taky na synice. Kvalita koupališť přírodních.
1: Bravo, bravissimo, maestro, bravissimo. Silnice, synice. Panečku, to je moderátor.
0: Mně napadá, někdo z vás, jako třeba Vincent, možná chodí na ostro. Koupíš se i na ostro?
1: Ne, jako jestli nemám trenýrky pod plavkama?
0: Ne, jestli jako máš rád přírodní koupaliště, kde jsi sám na přírodno.
1: Ne. Ne, já mám velký stud s tím, jako se sprchovat bez trenek.
0: Takže ty jdeš bez trenek a vy všichni, co to tak máte, bez trenek normálně na koupaliště, tam se převlečeš a dáš si zase plavky, takže jenom vyměníš kalhot.
1: Ale já nechodím na koupaliště.
0: Jo, tak to se řeší.
1: No, tak jednoduchý.
0: Jo, takhle to je. Vyska Kalifa. Jo, jo, jsme doma.
1: No.
0: A za 10 minut je tady Cela i se zprávama. Hezké odpoledne. It's been...

0: Na naše dnešní společné rande, jsem si chtěl zpívat a zároveň vám něco říct, tak se to spojilo. Na naše rande dneska, aneb odpolední show, vyšlo krásný počasí za pár minut, 4 hodiny, a tak se prvně, než se vrhneme na zprávy a počasí, podíváme na cesty, ať dojedete v pořádku.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Připomínám komplikace na D8, od Zděp vyjíždíte do kolony, která pokračuje až po Kbelskou ulici. Narůstá zdržení a kolona také na Barandáku směrem do Dobřížské ulice nebo na Štěrboholské spojce. Tady to platí zejména pro úsek na úrovni Štěrbohol a pro oba směry. Pražský okruh, tady došlo ke komplikacím kvůli dopravní nehodě. Část tunelu Cholupice je uzavřena, projíždí se pouze levým jízdním pruhem. Je to směr k letišti. No a přidám ještě D5 od Berouna, narůstá zdržení směrem do Prahy na Pražský okruh. Zatím počítejte s 15 minutami. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio City.
1: 16 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Trať mezi Prahou a Milovicemi je bezpečnější. Funguje na ní evropský zabezpečovací systém ETCS. O dokončení instalace na 42 kilometrech trati informovala Správa železnic. Její mluvčí David Kabele.
2: Nasazení systému ETCS přinese výrazné zvýšení bezpečnosti železničního provozu. Vlaky také díky systému budou moct v části trati dosáhnout rychlosti 160 km za hodinu, což cestu o několik minut zkrátí.
1: Za tím úsekem mohou jezdit i vlaky bez tohoto zabezpečovače, ale od prosince 2027 přejde trať do výhradního provozu. V první emisi státních dluhopisů lidé nakoupili cenné papíry za 74 miliard korun. Celkový objem objednávek byl 80 miliard. Ne všechny objednané obligace, ale lidé zaplatili. Státní dluhopisy si koupilo zhruba 92 tisíc lidí. Pohled na středočeská přírodní koupaliště. I v této části léta mají většinou výbornou kvalitu vody. Jedinou výjimkou je Písník v Bakově nad Jizerou, kde se objevily sinice. Citlivější lidé by se tam neměli koupat. Celkově ale pokračuje koupací sezona dobře.
0: City Extra.
1: V Zoo Praha se narodilo 5 mláďat kriticky ohroženého geparda štíhlého. Jsou prvním přírůstkem tohoto druhu v Trojské zahradě po 8 letech. Doplní mě mluvčí zahrady Filip Mašek.
3: Máme úžasnou novinu. Poprvé po 8 letech u nás vyrůstají mláďata gepardů. Malí gepardi se narodili zhruba před měsícem, akorát jim prořezávají řezáky, už vidí, už se tak jako řekněme patolí a zatím zůstávají s matkou v zázemním výběhu. A návštěvníci Zoo Praha je uvidí zhruba tak po 20. srpnu.
1: Další detaily i fotky jsou na webu nebo sociálních sítích Zoo Praha.
4: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
1: V průběhu dnešního odpoledne postupně přibývání mraku na oblačno, v noci zataženo, objevit se mohou také bouřky, no k ránu pak čekáme polojasnou oblohu nebo mlhy. Noční teploty se budou dostávat na 19 až 17 stupňů, zítra nás čeká proměnlivý den, opět jsou ve hře bouřky i silnější a maximální teploty kolem 28.
0: Práce končí, život začíná. Jdeme na to, Praho. Odpolední show Hit Rádia City s Dominikem Bršanským a Vincentem Navrátilem.
5: Gepardům se začínají prořezávat řezáky, to je strašná věta. Hezké odpoledne, přes 4:02.
6: Tak proč ji říkáš, Domčo?
5: Se to chci naučit.
6: Gepardům se začínaly prořezávat řezáky.
5: No, ale je to děsivý nejenom to vyslovit, ale vlastně loučí se s tím dětstvím, s tou rostomilostí.
6: Ty jsi takový smutný z toho, že zvířata vyrůstají. Nemá to náhodou něco skutečně společného s tvýho synem? Že tvůj syn vyrůstá a už přestává k tobě vzhlížet?
5: Taky už má skoro pravý druhý zuby.
6: Už tebou nechce spát v posteli, říká, tati, mě je 15, já potřebuju svůj pokoj. A ty, ale mě budeš chybět.
5: Proto si tu moji terapii necháváme do openeru, protože ten má jasný konec.
0: Hit Radio City.
5: Ale hity, ty pořád umíme. Posloucháte Hit Radio City, Martin Solvek, hezké odpoledne.

0: Tenhle hlas už v sobotu okouzlí celou Ostravu. Terry Swims bude na Colors, ale vy ho tady máte právě teď. Hit Radio City, 16 hodin a 10 minut. S vámi Vincent a taky Dominik. No a Vincent, hele, řekni nám ten fantastický příběh.
1: Milí posluchači, my se tady vyhýbáme vážným tématům, jako je válka, politika a tak dále a tak dále. Ale myslím si, že tohle téma si zaslouží svoji pozornost. Protože se stala nejkrásnější věc v té nejhorší věci, a to ve válce. Jeden ukrajinský zajatec, který byl vlastně vězněn v vězeňském improvizovaném prostředí nějaký zbouraný budovy rusákama.
0: Jsme tam všichni.
1: Jo, tak představte si, ta betonová prostě kles s pár dalšíma vyhublejma kolegama, spoluvojinama, a on jim zpříjemňoval čas tím, že naspaměť z hlavy jim vlastně říkal celý knížky Harryho Pottera od jedničky do osmi, do sedmičky.
0: To je nádherný.
1: A prej normálně každý den jim tím krátil čas, držel je při nějaký příčetnosti, držel je při nějaký morálce, při nějaký naději, zároveň jim umožňoval tím utíkat do jiného světa, který nebyl takhle příšernej, a normálně 7 hodin v kuse každý den jim prej šeptem, aby je neslyšeli vězni, nebo za ty stráže, ti, co je vězni, aby je neslyšeli, tak normálně takhle si tam šeptali a on jim říkal, a Harry přijel do Bradavic.
0: A jestli to 7 hodin denně zabralo, to musel mít najetý.
1: No, on to měl najetý, on dokonce jako malej prej byl v nějakým kvízu o Harry Potterovu, kde teda vypadl i hned. Každopádně tady ty všichni zajatci v rámci nějakého programu výměna zajatců se dostali zpátky domů a teď už společně se svojí rodinkou tady ten frajer zase kouká na Harryho Pottera.
0: To je nádhera, přátelé, vidíte, jakou moc má kultura, literatura, filmy i knížky.
1: No. Je to frajer.
0: Jakou sílu mají hity? Poetika. Kdybych vám to měl převyprávět, hele, radši ať to zaspívá on.
2: I když nemám křídla, tak s tebou lítám a v noci přistávám do peřen. Zamotaný ve tvých vlasech usínám, jsem šťastný a s tím si vystačím.

0: Myslíš, že má ještě koště? Že se ho jako nechala pro jistotu, kdyby náhodou.
1: Určitě.
0: No.
1: Určitě.
0: Určitě. Každopádně, Emičko, kdyby náhodou ti to nevyšlo s tím řidičákem, tak zavolej, někdo se o tebe postará, anebo můžeš vyhrát nepoužitelný, protože za chvilku na to opět jdeme. Takže a Emma Watson.
2: Bez řidičáku, častokrát já o tom něco vím, je Emma, člověk nepoužitelný.
0: Call 777-937-777. Call Hit Radio City and get your own driving license.
2: A vy ostatní máte taky šanci. 777-937-777. Ale shodíme se, že pokud napíše Emma opravdu, tak bereme ji.
0: Bereme přednostně Emu Watson, anebo jakoukoliv jinou Emu.
2: A navíc myslím, že taky ocení 4 listky Marka Lost.
0: Marek very lost, so if you want Marek very lost, napište sem nepoužitelný na 777-937-777.
2: A za chvilku budem hrát.
3: Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie.

0: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Rihanna, to je tak originální jméno, že stačí říct jenom jedno slovo. Každý ví. A Timea, to je stejný případ.
1: Nepoužitelný. Jediná hra, kde nesmíš vědět absolutně nic, abys byl vítěz.
0: Z rozpáleného auta nám zavolala Timča. Ahoj.
2: Ahoj, hezké odpoledne přeji.
3: Dobrý den. Timeo, prosím tě, řekni mi, kam teď konci jdeš?
2: Já za chvilku do domu.
3: A co jsi měla v plánu dneska, nebo co máš za sebou?
2: Za sebou mám práci, asi 8 hodin v práci, no.
0: A ty jsi hlavně říkala, že čekáš na kamarádku v autě na parkovišti u jednoho obchodu. Co nakupuje? Ano, nějaké tak. Flašičky tam
2: zítra,
0: budou?
2: Zítra máme party na víkend, takže nakupuje něco dobrýho.
3: No jo, takže vás čeká krásný žůr, večírek. Těšíš se na to, předpokládám. Máš
2: hlavně
3: ráda?
2: Hlavně se těším na bazén.
3: Hlavně se těšíš na bazén. No tak jo, hele, my tě nebudeme už teďkon zdržovat, aby si mohla z toho rozpáleného parkoviště co nejdřív pryč. A ty si musíš pomoct tím zdržováním, protože musíš být co nejrychlejší. Dáme ti 10 otázek, ty musíš na všech 10 odpovědět špatně. A nikdy nesmíš odpovědět dvakrát stejně. Jseš ready vyhrát lístky na Marka ztracenýho?
2: Jsem úplně, a ještě se můžu zeptat.
3: Ano.
2: Můžu říct hocijaký slovo, nemusí to navazovat na tu otázku?
3: Pokud to nebude sprostý slovo, nebo něco ještě sprostšího, jako je název jinýho rádia, tak jo.
2: Jo, dobře.
0: A může to být aj slovenský samozřejmě.
3: Jo, může. A i maďarský klidně. Jo?
2: Taky umím, ale nebudu to říkat.
3: No, pojď do toho. Jsi připravená?
2: Ano, super.
3: Startujeme za 3, 2, 1, teď!
0: Jmenuji hit Marka Ztraceného.
2: Polévka.
0: Kdo vystoupí na letošních Colors?
2: Brambora.
0: Jak dělá kůzlátko?
2: Tramvaj.
0: Co roste na smrku?
2: Buk.
0: Zabroukej hit, ztrácíš.
2: Nevím.
0: Jak se jmenuje současný ministr školství?
2: Dubeš.
0: Kde bydlí současný prezident?
2: V Americe.
0: Kam si pánové létají nechat nastřelit nové vlasy?
2: Mrkev.
0: Kolik má Marek ztracený dětí?
2: Žádný.
0: S jakou barvu má fialka?
2: Růžovou.
3: Stop! Tak, byla jsi rychlá.
0: Kamarádka si už přinesla nákup?
2: Ještě ne, ještě tady není.
3: Tak protože jsi strašně rychlá, to trvalo jako jenom chvilku, a tě hned řeknu, jakou chvilku. 34.70.
0: Teda!
3: To je velmi dobrý čas. A já teďkon se přiznám, že vidím na Dominikovi, že přepočítává, protože to je velmi těsný. Domčo, jak jsme na tom?
0: No, těsný to je, ale tenhle týden jsi nejrychlejší.
3: Wow!
2: Jo, zatím.
3: Vyhrála jsi, to je dobrý, ne?
2: Už jsem vyhrála?
0: Ne, zatím.
3: Ne, jako zatím, no. Ale to je taky dobrý, ne?
2: No super, se moc těším, doufám, že to budu nejrychlejší.
3: Fakt. No, ježišmarja. Hele, měla si to krásně najetý, vůbec si nepřemýšlela, nám si pálila ovoce a různý jména, za mě výborný.
0: Jo.
2: Děkuji moc.
0: I takhle se dá.
3: Držíme ti palce, pozdravuj kámošku, užij si večírek a kdo ví, třeba právě ty budeš ztracená na Letný.
2: Děkuji moc, se moc těším.
3: Tak jo.
0: Užijte si párty, čau.
2: Hezky.
3: Pa, pa.
2: Ahoj.
0: Zítra poslední šance k ty výhře získat i lístky, když budete v nejrychlejším čase odpovídat, tak máme 4 lupeny na Marka Ztracenýho. Stejný čas, stejný místo.
1: Nepoužitelný z Hit Rádia City.

0: Hned seba představovat, Ed Sheeran na Hit Radio City. Zdraví vás Vincent a taky Dominik. Plánujete spáchat nějaký zločin?
1: Kdyby jo, tak to neřeknu. Jo, ne.
0: Jestli jo je vaše odpověď, tak by měla být spíš javol, protože si to nechte do Německa, prosím. Tam je možný všechno.
1: Proč to je nějaká jako česká propaganda? Kriminálníci, běžte si to páchat někam jinam.
0: No schválně, co řeknete totiž na tenhle příběh. Německá pravicová extremistka Marlia, kterou české úřady tento týden vydali do Německa, si bude odpikávat trest 1,5 roku ve vězení. Takhle, já jsem řekl ona, ale ona se mezi tím v Německu nechala změnit na muže.
1: Nebylo to v obráceně?
0: Jestli si ho strč...
1: No, protože jsem viděl fotku a měl plnovous a k tomu namalovaný rty. Takže já jsem zmatený. Každopádně tak jako ženská se to rozhodně neodpiká, protože jí šoupli rovnou do mužský věznice.
0: Takhle, ona se nechala... Jo,
1: ona on řekl, že je ona, aby šel do ženský věznice, oni a to přišli, jo, a takhle... Oni na to přišli.
0: No takhle, ona se nechala změnit sice, mám to tady, na chlapa, ale jde do mužský věznice v Německu, což znamená, že tam možná budou samý ženský.
1: Oni totiž to nechali udělat úředně. Hele, Dominiku, prostě on ho má, má ho tam dole, chtěli jít tam, kde ho nemají a místo toho půjde tam, kde ho mají taky.
0: Mě úplně opustila chuť něco ukrást.
2: Přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
4: Hit Radio. Hit Radio.

0: víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Reklamy byly dlouhé? No jo, ale my z něčeho moderátory platit musíme. Dej si odpolední show Italia City.

0: Ještě pojď s tou kytarou! Jo! Jo! Jo! A teď... Woo! Green Day! Posloucháte Hit Radio City. Přátelé, 16 hodin 54 minut, tak zvolníme za chvilku zprávy a já tady hledím Lucce pod ruce. E-shopy opět čelí kontrolám. Ty jste něco řešil, něco obchodního?
1: Ano, já jsem si totiž objednával e-shop, podlahu jsem si kupoval a já naprosto miluju, jak někteří ty obchodníci z vesnic, kteří přesně prodávají nějaký stavební potřeby nebo tak, tak jak ten e-shop je to maximum, kam šli v té digitalizaci. A teď já tam volám, říkám, prosím vás, já jsem si objednával na e-shopu, který samozřejmě byl celý nějaký jako hejblej, protože to bylo dělané na počítače a na telefonu už to je právě úplně jinak. A říkám, já bych potřeboval QR kód, vy tam totiž nemáte jako možnost platby a on. No to já, QR kód, to jestli prosím vás, to já nevím jak, prostě nějak mi to pošlete ty peníze. A jsou výborný, prostě zůstaňte stejný, prosím nehýbejte se s dobou. Já si tam proto klidně přijedu, vy buďte venku, trhejte kuře a já si to od vás koupím.
0: To je nádherný. Ten závan Prahy si nechte v Praze, přesně tak. Lost Frequencies do celé.

0: Za pár minut, konkrétně dvě, je tady pátá, podíváme se na cesty, no a potom další zprávy. Z Lucí.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Hlásili jste nám několik nehod na malé straně v Chodkově ulici, bouralo osobní auto, srazilo se s cyklistou. Počítejte s možnými komplikacemi. D6, 6. kilometr ve směru do Prahy, osobní auto skončilo mimo vozovku. Tady je provoz velmi pomalý a narůstá v těchto chvílích také zdržení. Přidám ještě Vysočanskou ulici směrem na Střížkov, tady před křížení s Proseckou došlo k nehodě osobáku s autobusem, i tady počítejte s narůstající kolonou. Vaše dopravní info volejte na 777-937-777.
2: Pesticidů a také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Zažijte relax a pohodu v Aquasport klubu. Wellness, kurzy plavání pro děti i dospělé, cvičení a plavání pro těhotné. Více na aquasportclub.cz.
2: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: 17 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. E-shopy opět čelily kontrolám. Česká obchodní inspekce v prvním čtvrtletí provedla 123 kontrol internetových obchodů a nedostatky zjistila v 97 z nich, popisuje mluvčí inspektorů František Kotrba.
4: Velice často se jednalo o chybějící informace, které se týkaly například uplatnění práva zvratného plnění nebo mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. V desítkách případů jsme zaznamenali i nekalé obchodní praktiky. Případně chyběly informace, které se týkají pravosti spotřebitelských recenzí.
1: Za porušení pravidel uložila ČOIKA 160 pokut v celkové výši více než 4,5 milionu korun. Padl trest za snahu o upálení seniorky v pražském paneláku. Mladíkovi Filipovi Votýpkovi soud uložil 12 let, uznal ho vinným z pokusu o obecné ohrožení, protože založený požár byl rizikem i pro desítky dalších spících obyvatel domu. Závažnější následky nenastaly jen díky tomu, že se ženě podařilo oheň v jejím bytě uhasit. Zahraniční dovolená vyjde letos Čechy v průměru na 21 tisíc korun na osobu. Je to podobně jako loni. Za tu zemskou dovolenou plánujeme zaplatit zhruba polovinu. Nejvíce dotázaných z průzkumu, skoro 40%, za dovolenou utratí od 15 do 30 tisíc korun. Juniorská hokejová reprezentace zahájila novou kapitolu pod koučem Janem Tomajkem. Po třídenním intenzivním kempu, který absolvoval tým od úterý do dneška v Chomutově, se čeští mladíci přesunou zítra na sever Evropy, kde je čekají 4 přípravná utkání.
5: Přijďte se osvěžit! Tahitské léto v Aquapalace Praha je tady! Zábava, vlny, tobogány! Aquapalace Praha, zábava na celý den! Více na aquapalace.cz.
1: V průběhu večera a noci postupně přibývání mraku ojedněle se mohou objevit opět přehánky. 19 až 17 stupňů, to jsou noční a ranní minima. Zítra nás čeká páteční oblačný polojasný den, přechodně zataženo s deštěm. No a k večeru opět přehánky nebo bouřky i silné. Maximální teploty letní kolem 29 stupňů.
2: Práce končí, život začíná. Jdeme na to, Praho. Odpolední show Hit Radia City s Dominikem Vršanským a Vincentem Navrátilem.
0: 5 hodin a 2 minuty, doufám, že už jste na cestě z práce. Hezký čtvrtek přeje Dominik a Vincent, ahoj.
6: Jsem otevřel další hodinu, ne?
0: Jo tak, a ještě máš nějaký způsob otevření, který je předatelný zvukem. Byly dveře, pojďme hádat všichni, pojďme hrát.
6: Špont.
0: Jo, zvany.
6: No. Jo.
0: Třeba.
7: Nebo.
6: Anebo, ahoj, je tady pátá hodina.
0: To je rádiový moderátor.
2: Hit Radio City.
0: A tohle je George Ezra,

0: a všichni. Hop, hop.
1: Mahet, mahet.
0: To je přesná energie ve čtvrtek. Rap na Hydrádiu City. S vámi Vincent a Dominik. A jelikož je čtvrtek, jdeme se věnovat Vltavě.
2: Vltavu všichni milujem. Nejenom my, celé generace Navráčilů jí milujou. Tahle řeka byla pro Pražany práce, doprava, obchod, energie i každodenní život. U Vltavy se pralo, obchodovalo, rybařilo, kotvili tu lodě, fungovaly přívozy a lidé se tu potkávali dávno předtím, než někdo vymyslel slovo networking.
0: No a dneska na ní pracují hlavně kluci z Prague Boats, kteří tu provozují turistické atrakce a plavby po Vltavě. No a my od nich máme tak náhodou plavbu pro tebe a tvých 11 kámošů. To je 12, myslím. Jejich elektrický katamarán vás sveze kolem nejznámějších pražských památek, nádhera. K tomu audiokomentář, něco na zub. Já myslím, že prima party, prima výlet.
2: Ale nebude to jen tak.
0: Ne.
2: Vltava je zrádná. To je zrádná řeka dohromady. Zrádná řeka. A my si o to musíme zahrát. Takže poslouchejte. Musíte nám odpovědět na náš malinkatý kvízek. Podle pověsti měl kníže Brunsvík nechat svůj zázračný meč zazdít do Karlova mostu. Objevit se má, až bude české zemi nejhůř. Možná teď. Jak se má dostat ven? Za A, až kůň svatého Václava na mostě klopítne a meč vyskočí. Až Turek na ipáku sanitu otočí, anebo zase, až nároďák fotbalový MS vyhraje.
0: No tak co to bude? Hele, volejte 800 937 937, my vás vezmeme rovnou do vysílání.
2: To s tím mečem, to byla opravdová chyba, jo? To nebyl pokus o trapný vtip.
0: Ne, to bylo tvoje podvědomí, když vidíš meč, hned je tam oč.
2: Pojďme se v tom nešťourat. A vy volejte.
0: Tak pozor, beru rovnou, koho tam máme, dobrý den.
3: Dobrý den, Alena.
2: Dobrý den, Aleno. Alenko, já vám ještě jednou teda přečtu tu otázku. A vy mi na ní odpovíte a doufám, že správně. Jste připravená?
3: Jasně.
2: Podle pověsti měl kníže Brunsvík nechat svůj zázračný meč zazdít do Karlova mostu. Objevit se má, až bude české zemi nejhůř. Jak se má dostat ven? Za A, až kůň svatého Václava na mostě klopítne a meč vyskočí. Za B, až Turek na ipáku sanitku otočí. A nebo za C, až nároďák fotbalový mistrovství světa vyhraje.
3: Takže za A určitě.
0: Pozor, virbel. Je to správně, gratuluji.
2: Výborně, takže máš vůbec 11 kamarádek?
3: Já si myslím, že určitě se nějaký doplněji najdou.
2: Tak začni jmenovat.
3: Určitě.
2: Začni jmenovat, že nekecáš. Dělej, jmenuj, dejko.
0: Emil, Ježišmaria.
2: Ježišmaria, to se počítá jako jeden kámoš, to je jeden, jo, to nejsou dva.
3: Katka, Veronika, Monika, Ludmila.
0: No všichni zamíří na plavbu.
2: Jsi začala jmenovat jenom ty z českých pověstí normálně.
0: Když jsme u toho Karlova mostu, Václava a tak dále. Přátelé, moc gratulujeme. Doufám, že už je začneš obepisovat, užijete si to. S Prague Boats přejeme příjemný zážitek. Zůstaň mi ještě na telefonu, jo?
3: Super, díky.

0: Tak způsobili tu hádku.
1: To byli karabinieri, asi předpokládám. Dáme si jedny špagety, ale karabinieri.
2: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.

0: někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
2: A s kódem KSC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
1: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
2: Tak využijte kód KSC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
1: Více informací v restauracích KFC.

0: Eta extra slevy. Tyčový vysavač Eta Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
1: Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí, Hit Radio. Tady bude jen pro...

0: půl šestou, tak opatrně z té práce. Posloucháte Hit Radio City, tohle byl Lil Nas X.
1: Znáte domácí mazlíčky? Jakože psy, kočky.
0: To je běžný docela, no.
1: Já si myslím, že neznáte všechny, protože na trh domácích mazlíčků vstupují noví domácí mazlíčci.
0: To chci.
1: Konkrétně humanoidní roboti. V Číně totiž vytváří první domácí mazlíčky, které vypadají jako člověk. A budou to domácí roboti, které ovšem nebudou na práci. Budou na to, abyste se tam necítili sami. Budou poslouchat vaše příběhy, budou vás možná držet za ruku, budou vás možná hladit po vlasech a pozor, to je to celý. Nic víc s těma ale robotama, prosím vás, nedělejte.
0: Tak super, jediná otázka, co jsem na to měl, padla.
1: Dominiku, místo toho tam je mixer, jo, přesně pro takovýhle případy.

0: probrání je lepší než kafe. To jsme potřebovali. Hezké odpoledne přeje Hit Radio City. Za námi Linkin Park a před námi takový datum, který byste si měli poznačit. 30. července.
1: A co ten den bude? No přece City Picnic, další úžasný letní festival Hit Radio City, na kterém nás čeká spoustu přátel, dobré muziky a hlavně skvělé atmosféry.
0: A přátel stačí mít, ten tam nebude, Michal David ne, ale budou tam jiní.
1: Ano, třeba náš přítel Pokáč, nebo naši přátelé Lollipops pro vaše dětičky, anebo naše úžasná Jasmin, která bude krásně zpívat.
0: Nebude to jenom o hudbě, tohle je nejvíc rodinný festival, kočárky friendly fest, který můžete navštívit, a tak vás do toho chcem vtáhnout. Komikaze, ta se taky chystá, improvizovaný představení.
1: Takže prosím, přijďte, připravte si panty, protože se budete smát, budete zpívat a budete žvíkat to úžasné jídlo. Těšíme se na vás. Hit Radio.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn. Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: Už tam budem?
3: Nech toho!
2: Raději už tam budem?
3: Přestaň! Štěj mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.

0: reklamy byly dlouhé?
1: No jo,
0: ale my z něčeho moderátory platit musíme. Dej si odpolední show Hitradio City.

0: Krátce před celou, před šestou na Hit Radio City, Lady Gaga a její špatná romance. Některé hity prostě nestárnou. Kamarádi, ale my už stárnem, my si zítra musíme dát volníčko.
1: No jo, já už jsem o týden měl, ale uklízel jsem v garáži, takže potřebuju další, protože mám rozbitý sprchovej kout a přijde mi instalatér.
0: A já jdu přednášet do Ostravy, na Kalerzov Ostrava.
1: Takže zítra možná bez nás, ale
2: nebojte, potom už zase budem spolu, tak jeden den, no tak si dáme prostě pátek, oba dva trošku, no volno, no, tak se vám omlouváme.
0: Ani zítra ale nepřijde to nepoužitelné, rozsekne se, kdo získá 4 lupeny na Marka Ztracenýho.
2: Nebojte, naše náhrada bude možná ještě lepší než my, takže si to užijte.
0: Pravděpodobnost je velká, čau.
2: Ahoj.
3: Hit Radio City.
4: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Nejdelší kolony teď hlásíte na příjezdu D5 a pak na Pražském okruhu. Zdržení kolem 10 minut je v okolí Kbelské ulice a silný provoz zůstává v centru metropole, zejména na magistrále. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: I'm Ariana Grande.
5: It's Hozier.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
4: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Datové schránky mění svoji adresu. Z webu mojedatovaschránka.cz nově přechází na datovka.gov.cz, tedy pod jednotnou doménu České státní správy. Stará adresa bude fungovat zhruba do konce srpna, poté uživatele automaticky přesměruje. Datovky využívá přes 5 milionů uživatelů. Rakouská policie zastavila v Horních Rakousech auto s dvojicí Čechů. Ujížděli před českou policií. Zatímco 28-letou českou řidičku rakouská policie zadržela, 44-letý Čech cestující jako spolujezdec uprchl do polí a policisté ho ani s pomocí psů a vrtulníku nedokázali dopadnout. Incident se stal v neděli pozdě večer. Evropu sužuje prachové znečištění, potvrdila to nejnovější studie, podle které může výrazněji ovlivňovat kvalitu ovzduší a také zdraví obyvatel. Koncentrace prachu rostly napříč celým kontinentem, nejvíce na jihu Evropy a ve Středomoří. Španělský tenista Carlos Alcaraz by se měl po pauze vrátit na kurty, a to v srpnu v Cincinnati. Sedminásobný grandslamový šampion a třetí hráč světového žebříčku nechybí na seznamu přihlášených hráčů. Alcaraz letos vynechal Roland Garros i Wimbledon.
6: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
2: Bude polojasno, oblačno v druhé polovině noci, předpokládáme v západní polovině Čech zataženo, místy déšť nebo přehánky a také bouřky. Nejnižší noční a ranní teploty 19 až 15 stupňů. Zítra nás čeká převážně oblačný polojasný den, odpoledne a na večer opět dorazí přehánky nebo silné bouřky a nejvyšší odpolední teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě mnohem tepleji.
7: Čtvrteční večer, startujeme hudební speciál Hit Radio Classic, hrát vám budeme to nejlepší od 80. až po milénium. Michal Pospíchal s vámi, hezký čtvrtek.

Tohle je trocha poctivého rock'n'rollu. Kenny Loggins, Footloose. To jsme hráli na Hitrádiu právě teď. A takhle energicky jsme odstartovali hudební speciál Hitrádio Classic. Mimochodem, Kenny Loggins, to je v podstatě takový král hudebních soundtracků. Dokonce se mu tak v 80. skutečně přezdívalo, protože v roce 1984 dal dohromady soundtrack Footloose ke stejnojmennému filmu. No a o dva roky později se mu do sbírky přidal ještě jeden a možná mnohem více významnější majstrštyk. Film Top Gun, ten se stíhačkami, kde Tom Cruise zahajoval svou kariéru, taky Val Kilmer byl tehdy v hlavní roli, ten určitě znáte, tak i k němu právě připravoval píseň Danger Zone, která se stala pro film Top Gun naprosto ikonickou skladbou. Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic, dál vám budeme servírovat, a to až do 21. večerní, to nejlepší z 80. 90. a milenia. A tohle už jste určitě poznali, nezáměnitelná Britney Spears. Oops, I did it again. I my jsme to znovu udělali. Odstartovali hudební speciál Hit Radio Classic.

0: Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tohle je klasika, která nesmí chybět na žádné pořádné retroparty. Takovou menší retroparty si teď užíváte na Hitrádiu. Hudební speciál Hitrádio Klasiky totiž v plném proudu až do 21. večerní vám nabízíme to nejlepší z našeho hudebního archivu. Tohle byla partička, částečně z Francie, částečně z Německa. Eurodanceový projekt French Affair s hitem My Heart Goes Boom. Ray Parker připraven, Ghostbusters, to znáte. Krotitelé duchů, v Čechách velmi známý, velmi populární snímek. No a ten soundtrack, ten se stal přes léta naprosto ikonickým. To je on. Velká paráda. Za chvilku přidáme Aerosmith, Living on the Edge. Taky na to si můžete počkat. Řízneme do kytar. Užívejte čtvrtek s datem 16. července.

0: byla slibovaná muzika skupina Aerosmith a jejich legendární Living on the Edge. Hladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. To nejlepší z minulosti vám servírujeme až do 21. večerní. Za chvilku Jessica Falker, taky skupina No Name. Je taky součástí českých hudebních akcí. Konec konců teď máme festivalové léto, taky spoustu městských slavností, kde skupinu No Name můžete vidět a slyšet naživo. No a my dáme prostor taky v našem hudebním speciálu. Singlovka Lekna už za chvíli.
1: Jdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tohle je Meatloaf, Rock and Roll Dreams Come True. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, který bude pokračovat i po 19. hodině. Hezký večer.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.

Tak tohle je opravdová legenda LSDJ, Will I Ever. Naprostá ikona přelomu 90. let a taky období milénia. Právě tam jsme se pohybovali právě teď. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Znamená to, že až do 21. večerní vám servírujeme právě to nejlepší, co se skrývá v našem hudebním archivu, to nejlepší od 80. až po milénium. No a pokračovat bude další velká klasika, velká romantiárna. Arch Overkill, Girl, You'll Be a Woman, to pro vás máme nachystané. No a za chvilku to rozjede taky David Bowie se svou legendární China Girl. Takové budou příští minuty na Hit Radio. Užívejte čtvrtek.

China Girl, tak to je píseň, kterou jsme teď poslouchali od Davida Bowieho. V uších máte Hit Radio. Mimochodem, písnička o jednom velkém přátelství. David Bowie totiž původně tuhle písničku zprodukoval pro Iggyho Popa. Bylo to v 80. kdy se Iggymu Popovi moc nedařilo, finančně na tom nebyl dobře a David Bowie mu chtěl nechat vydělat. Tak v podstatě svůj hit přenechal právě jemu. Iggy Pop na něm něco málo vydělal a David Bowie si ho o pár let později vzal zpátky, aby ho znovu vydal pod názvem China Girl. No a mohl si vydělat i on. Takže vlastně to takhle krásně zrecykloval. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Klasik, plný toho nejlepšího z minulosti. Nachystaná je taky Alexia. Takhle zněl rok 1997. Možná si vzpomínáte na tehdejší léto, protože tohle to naprosto královalo éteru. A za chvilku vám to připomeneme na Hitra.

něco povýší každý letní den na výjimečný. Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás.

Never Alone se zpívá v téhle písni. Ani vy nejste sami, ladíte Hit Radio. Hudební speciál Hit Radio Classic. Tohle je jeden z nejzásadnějších hitů léta roku 1993. Tohle byl krátký návrat na taneční parkety. Pokud se máte rádi projekty jako Culture Beat, Unlimited, 24/7 nebo Alice DJ, tak vás tohle určitě bavilo. Two Brothers on the Third Floor. Mimochodem ano, ten název vznikl prostě podle toho, že šlo o dva bratry, kteří v nizozemském Utrechtu bydleli tehdy společně jako rodina v paneláku ve čtvrtém patře. No a tak si tedy rozhodli, že se pojmenují v rámci svého umělectví jako Two Brothers on the Third Floor. Madonna, ta nesmí chybět, ostatně posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, tak tohle je její klasika Like a Virgin.

Tohle bylo pořádný nářez Def Leppard, Let's Get Rocked. A my to zase uklidníme, na Hit Radio bude totiž pokračovat třeba tenhle krásný ploužák, velká romaťárna, velká pohodička a hlavně soundtrack ze snímku Pearl Harbor. Rok 2001, zpěvačka Faith Hill a písnička Deal Your B. I tu pro vás máme připravenou taky Aha, to je písnička skupiny Vanastovy věci a do konce hodiny stihneme určitě dát prostor taky norským Aha, Take On Me, i na to se můžete těšit.

0: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: Radio City.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou, a včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše tělo.

0: Takhle na pohodu si hrajeme ve čtvrtek večer, 20:02. New Soul byl single, na který jsme taky vzpomínali. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Pokračovat nám bude dalších 60 minut.
1: Hit Radio.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: I'm Ariana Grande.
2: It's Hozier.
3: Pokračujeme v nabídce toho nejlepšího z minulosti. 80, 90 a taky ty největší hity Melenia pro vás máme i do další hodiny. Michal Pospíchal, dobrý večer.

Tak tohle je písnička, která dostala názvu našeho hudebního speciálu Hit Radio Classic. Velká klasika. Mike Oldfield, taky Roger Chapman v singlovce Shadow on the Wall. Posloucháte Hit Radio Classic, to nejlepší z 80. 90. a milénia. My se teď vrátíme na taneční parkety roku 2001. Tehdy na desce Chances vyšla písnička Forever in Love. Interpretem nikdo jiný než Silver, to je belgická skupina, která královala své době. No a my rádi právě teď v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic připomeneme největší hit kariéry.

0: hudební projekt Hra a Meno. Další věc, kterou jsme připomněli v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic. Do 21. večerní vám hrajeme to nejlepší z 80., 90. a milénia a nemůžeme si odpustit ani tuhle fantastickou věc. To je Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. Taky skupina MIG21 přispěje, nebo Adamsky, na to se můžete těšit do příštích minut.
1: Hit Radio.

0: Radio City.
1: Zlepši si náladu.
2: Vyplašený zajíc běhal po polích a pak našel smrt v pažích tetovaných. Kočovali ulicí a náměstím, asi za štěstí.

Tohle je stálice českých hudebních festivalů a městských slavností. Skupina MIG 21, Slepic, Pírka. To jsme slibovali a odehráli právě teď. Posloucháte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic, který bude pokračovat velkou taneční klasikou. Culture Beat v roce 1995 vypustili singlovku Inside Out.

Kdyby bylo rok 1985, řekli bychom, tohle je novinka letošního léta. Kdyby byl rok 2022, řekli bychom, tohle je písnička, která se velmi nečekaně objevila ve čtvrté sérii Stranger Things. Kate Bush, Running Up That Hill, to jsme hráli na Hitrádiu. Posloucháte hudební speciál Hitrádio Classic. A co to bude dál? Třeba tahle fantastická věc irské dívčí skupiny Corrs. Tři sestry se potkaly v jedné skupince, aby dali dohromady několik písniček. Veskrze vlastně hitů. Irresistible je jeden důkaz za všechny. Máme ho pro vás připravený do konce aktuální hodiny. A přidáme třeba ještě partičku Five. Hodně pozitivní vlna. Hymna čtvrtečního večera. Keep on moving, tak i to je věc, kterou uslyšíte v dnešním vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Ještě pro vás pár pecek minulosti máme.

0: Tohle bylo Hit Radio Classic s datumem vydání 16. července 2026. Více nám do toho dnešního vydání už nevejde, to znamená 80, 90 a ty největší hity milénia uslyšíte zase zítra úderem 18. večerní. Tak se budeme těšit, posloucháte Hit Radio a za chvilku už taky Cranberries, skupinu Jelen, taky ale Farben se přihlásí o slovo. Prostě o vaše sluchovody bude dobře postaráno. Tak užívejte zbytek čtvrtečního večera.
1: Hit Radio Classic. To nejlepší z 80., 90. a milénia na Hit Rádiu. Hit Rádio. Hit Rádio.

Света.

žít lépe.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih, neříkaj proč.